0: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: was almost love. It was almost love.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou finanční pomoc kvůli krizi na Blízkém východě. Z evropských peněz mezi ně zamíří 264 milionů korun. Další prostředky přidá český stát. Podpora má pokrýt hlavně rostoucí náklady na energie a hnojiva. Žádosti mohou zemědělci podávat do konce října. Brazílie zkrátí pracovní týden ze 6 na 5 dnů. Parlament schválil změnu ústavy, která zaměstnancům zajistí 2 dny volna týdně. Pracovní doba se postupně sníží ze 44 na 40 hodin, a to bez snížení mezd. Změnu ještě musí podepsat prezident. Ten si tak připsal důležitý úspěch před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná příští neděli. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City 4-2. Obhájci trofeje tak po dvou kolech vedou tabulku. Liverpool porazil Linec 6-3 a Real Madrid zvítězil v Římě 4-3. Fenerbahce příští soupeř Slávie podlehlo Aston Villa 0-6. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Učitelka ze Štuků na Havlíčkobrodsku slaví mezinárodní úspěch. Kristýna Douchová získala ocenění Amazing Teacher za výuku dětí v oblasti rozpoznávání příznaků cévní mozkové příhody a poskytování první pomoci. Její práce zaujala na mezinárodním summitu programu Hrdinové FAST v Bratislavě. Znalosti, které mohou zachránit život, pak děti předávají i svým rodinám. Kraj by rád zdravotní osvětu rozšířil mezi starší studenty a středoškoláky. Na Vysočině ráno pozor na mráz, oslňovat nás bude taky sluníčko. Odpoledne se ale schová za velkou průsvitnou oblačnost a teploty se zastaví na 13 až 16 stupních.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo. Jsme tady.
2: Krásné, dobré ráno.
1: Dobré ránečko, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
3: Ahoj.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj Michale. Ahoj vy všichni,
2: ahoj vy.
1: Kdo jste u rádia, kdo jste si nás zapnul. Coldplay a Beyoncé, tím startuje už čtvrteční, panebože, on je čtvrtek.
2: No je.
1: Tak jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: muzika pro vaše lepší ráno, tohle jsou Coldplay a Beyoncé. A taky čtvrteční Hit Radio, 5 minut po 6. My jsme se tady včera bavili o tom, že se nám hůř spalo. Já teda musím říct, že na dnešek se mi spalo krásně, tak doufám, že i vy, kdo jste u rádia, jste se hezky vyspal, ale kránu čověče, mě ti vám budila věc, která by mě nikdy nenapadla.
1: Mě ti vám? Tak
0: no,
1: co?
0: No normálně z ničeho nic začalo vzývat takový zvuky.
2: Partnerka byla taky vzůru teda, jo?
0: No, já jsem si nejdřív říkal, že to je její břicho, jo, ale my máme malýho psa, King Charles Cavalier, ještě můžeš takový zakreslej, a ona si něco snědla včera a taky kručilo břiše, jo, a mě to normálně budilo. A já si říkám, kolik je hodin? A bylo už, já nevím, 4:45, říkám, tak se tady za chvíli stávám, ale celý ráno, když jsem odkázal, tak...
2: Jsem teda rád, že to dopadlo takhle.
0: Ale no, já jsem si říkal, ale spinkala a byla jako spokojená, jenom mi kručilo v říšku, takže to je ráno u mě, co vaše ráno?
3: Já jsem se zbudila v 2:30, když přišel můj přítel z aftrošky z Rádců, takže to bylo takový, jakože zase, no, tak co si pil.
0: A přišel normálně, nebo všechno poboural, tak...
3: Musím říct, že jako přišel celkem normálně, ale samozřejmě jsem ho musela vyspovídat. Co u Davida?
2: Hele, ani pes, ani partnerka, která přišla z afterparty, úplně normální noc.
0: A víš, že ty máš docela nudný život.
3: Tak jak je to dneska u vás?
0: Pojďte nám napsat, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Chceme po vás, klasicky, jméno, město, odkud jste a co právě teď děláte?
3: Ať víme... co děláte doma, nebo cestou do práce, kdekoliv. A vy třeba se dozvíte, že někdo je na tom úplně stejně jako vy teďka v tuhle chvíli.
0: Chceme, ať tam napíšete, co právě teď děláte, ať víme, co právě teď děláte. 777-937-777, to je číslo k nám. Hnedka po Sonic na to vlítnem teď Sky na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin 11 minut. My jsme se bavili před chvílí o našem psovi, který mu kručilo ráno břicho a shodou okolností, ono se jmenuje stejně jak ten song Sky. To není náhoda. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 11 minut, startuje minuta šampionu. Dneska jsme po vás chtěli jméno, město a co právě teď takhle po ránu děláte, tak pojďme na to.
1: Vlaďka Praha dělá si snídaní při home officeu.
0: Tomáš Mělník rozváží pečivo do obchodu od tří je na nohou.
1: Roman Nymburk sedí v kamionu a míří do Německa.
0: Šťastnou cestu. Martina Praha právě dojela do práce o půl hodiny dříve, taky ji vzbudil pes.
1: Hanka Benešov vaří si už druhý kafe.
0: Jakub Mladá Boleslav jede do práce.
1: Radek Slaný právě nakládá dodávku a vyráží za zákazníky.
0: Tomáš Třinec pracuje a přitom pije kafičko.
1: Lenka Jaroměř obléká malého skoro ročního satánka a jdou na procházku.
0: Pepa Beroun o 4 už zařezává v práci.
1: Marcela Beroun bohužel už účtuje faktury.
0: A Mirka Kateřinice háčkuje košík na armark a za chvíli bude budit děti do školy.
1: Fanda Nymburk jede do pekárny do Poděbrad, krásné ránko.
0: Žaneta Ostrava chystá v práci snídaní pro hotelové hosty.
1: Anička Plzeň vrací se domů po noční směně. No a pak tady máme ještě jednu zprávu. A Michal to čte před tou minutou šampionů a říká, cíle Marila ze Žďáru má velkou pohodičku.
0: Tak, máme tady ještě bonusovou zprávu. Marila Žďár. Ahoj, já luštím křížovky, popijím kávu, poslouchám vaši ranní trojku a těším se do práce. Ale normálně, já úplně vidím Marilu na tom jediném obláčku na obloze, takhle, jak krásně, jak tam sedí, jak tam levituje, takhle. A říká si, no tak to tady doluštím, takže tady popivek na dvě písmena, to bude la. Kávičku, ale rádio se přidám.
1: La.
2: Za chvíli do práce.
0: Tak přesně já. Hele, a za chvíli už abych byla v té práci. Děkujeme za všechny vaše zprávy, Marilo, samozřejmě tobě to nás moc pobavilo a potěšilo. Děláte spoustu krásných věcí takhle po ránu. Beautiful things, hele, oslý mostek, blázen, Benson Boone, hezké ráno, zítra rádia.

0: hrát.
1: První superstar Aneta Langerová, Hit Radio, 6 hodin 20 minut, hezké ráno. A to mi pověste, co jsme to jako teda celý léto lízali.
2: To mi pověste.
3: No, myslím, že se chci zeptat tebe.
1: No to mi pověste. Hele, takhle. Potravinářská inspekce včera ukázala výsledky letošních kontrol zmrzlin. 54% vzorků neprošlo hygienou.
2: Cože?
1: Hlavní problém je hygiena výroby. Píše se tady, že některá točená zmrzka se z předchozího dne vrací zpátky do stroje. Takže víc jak polovina zmrzlin testovaných neprošla.
3: No a jak nám chutnalo celý léto?
1: A jak nám chutnalo? Takhle, já teda přiznám se, vzpomínám si konkrétně na jednu zmrzku, že mě po ní jako nebylo úplně nejlíp a říkám si, no tak to jsem snědl asi nějaký špatný maso. A ona to byla člověče asi zmrzlina.
2: Takže ne vanilka čokoška, ale vanilka salmonela.
1: No pak čokoška byla doma ještě jednou.
2: Pěkně nechutný půl sedmý ráno.
1: Jakože jsem si dal normálně na nukáč jako. Maria. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Za malou chvíli taky přihodíme dopravu. Hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte uzavírku silnice na Pelhřimovsku mezi Včelničkou a Černovicemi, probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a v Jihlavě v ulici Romana Havelky probíhá údržba mostu, počítejte s omezením.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina. We will

0: Gone, gone, gone. David Guetta tady svým Stone Senai na Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Rodiče často podceňují, co jejich děti dělají na internetu. Podle nového výzkumu mají mnohdy zkreslenou představu o jejich chování v online prostředí. Například polovina rodičů netuší, že jejich dítě sdílí citlivé údaje nebo dostává agresivní či sexuálně laděné zprávy.
0: Se říká, že není problém, co z internetu stahuje syn, ale co tam nahrává dcera?
2: Levné balíčky z Číny mohou od listopadu znovu podražit. Keclu, které se zavedlo letos v červenci, má totiž přibýt další manipulační poplatek. Už samotné clo přitom výrazně omezilo dovoz levného zboží. Zatímco v červnu dorazilo do Česka přes 13 milionů položek, v září už jen necelé 3 miliony. Vztahy po 40 mohou podle vztahových odborníků ohrozit i zdánlivé maličkosti. Mezi největší problémy patří ztráta společného humoru, nedostatek společných zážitků nebo postupné vytrácení intimity. Partneři se pak často mění spíše ve spolubydlící, kteří řeší jen každodenní povinnosti.
0: Až ve 40?
3: Taky jsem chtěla říct, že to může přijít už mnohem dříve, no.
2: Máš zkušenost, jo?
0: Já? Já spím?
3: Davide?
0: Takhle, tak s tím humorem, tam, co se můžeme shodnout, tak ten nemáme, jako nikdo z nás.
2: To problém není.
0: Ten nepřišel. Co tam bylo dál?
2: Ztráta intimity.
0: Ztráta intimity.
2: No, takhle, to ještě asi brzo řešit.
0: A to třetí?
2: Ztráta, nedostatek společných zážitků. Pojďme hrát.
0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři. Další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to dejte.

0: Alex Hepburn. 7 minut o půl sedmé. Dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Dobré ránku, šampioni.
1: Představte si, že máte chipsy zdarma na dalších 200 let. To zní pro milovníka chipsů, jako jsem třeba já, celkem idylicky. Jenže má to háček. Vymyslela si to společnost Pringles a má to takovou podmínku, že musíte slíbit, že až umřete, tak necháte svůj popel uložit do té jejich ikonické plechovky.
0: No a kde je ten háček teda?
1: Pro tebe teda s prstem v nosem.
0: S prstem v plechovce, doslova. Máte nějaký jídlo, pro který byste vraždili, dalo by se říct, až já teda, za mě to jsou tygří krevety, takže jestli nás poslouchá někdo, kdo pracuje v nějaký společnosti, která se zabývá tady odlovem fakt jako dobrých krevet, jo, tak hele, já se klidně do těch jejich pixely zavřu, až to tady zabalím. Ať ti do toho zavřu, ale já ti navalej krevety. Co vy?
1: Já si poslední dobou ujíždím, jenže to nemá žádnou pixlu, no.
0: Co?
1: No, moravský vrabec normálně.
0: Tak bys, třeba, kdyby se zamluvila, že by se nechala pohřbít na Moravě, tak by to třeba šlo, že by se měla neomezené množství moravského vrabce a David, co?
2: No tak když jsme mluvili o těch krevetách, tak když tak tam rovnou napiš, že bys měl ještě ze jednoho zájemce.
1: Plus jednička.
0: Že by nás zasypali do jedný pixle, jo? A co vy? Jaký jídlo je to vaše nejoblíbenější? Klidně dejte vědět.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice za Divišovem na železničním přejezdu. Je silnice uzavřená. No a v Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického probíhají stavební práce. Počítejte s omezením.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.
3: Hello,

0: 6.51 posloucháte Hit Radio a snídaní šampionů. A já tady mám věc, která se mi teda strašně líbí. V jedné vesnici na Jihlavsku zrušili obchod s potravinami a oni si řekli, tak si postavíme novej. Vlastní. Protože nebaví jezdit pro rohlíky do asi 10 kilometrů vzdálený Jihlavy. Ta obec se jmenuje Cejle. Tohle nám dává internet. A mně to přijde hezký, protože já si říkám, že vždycky, když projíždím nějakou obcí a že jich je hodně tady těch míst, že tam je sámoška, kde bylo vidět, že tam byl nějaký život a že si to vybavíš jako z těch starých filmů českých. Jo? Jak tam scházeli ty lidi, že se dozvěděla co novýho v obci a že to vlastně jako dneska už není. Takže to je vlastně trochu škoda.
1: Tady ten má být ještě specifický tenhle obchod, že má být bezobslužný.
0: Dokonce, dokonce. Takže vlastně možná se ty tradice na ty vesnice vracejí zpátky do starých časů, do starých
2: kolejí. Trošku jiný podobě teda.
0: Trošku jiný podobě, přesně, bude to bez obsluhy. No tak zdravíme do Cejle, my vám moc fandíme. Tohle je na Českou krásný, když se lidi dokážou domluvit, tak spolu postaví sámošku. To je moc fajn. Shakira, Burna Boy, Die Die, další skvělá muzika pro vás. Davide, ty sluchátka opatrně, stojí to hodně peněz, jo?

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nejvíc peněz dluží bankám, nejčastěji ale nezaplatí za telefon nebo internet. Na banky připadá 42% všech dlužních peněz. Průměrný dluh u bank přesahuje 168 tisíc korun, u operátorů je to jenom 17 tisíc. Nejvyšší průměrné dluhy má Praha, téměř 91 tisíc korun. Nejvíc případů dluhů v přepočtu na obyvatele potom eviduje Ústecký kraj. Svět přichází o zásoby sladké vody rychleji, než se dosud předpokládalo. Ukázala to nová analýza za NASA za posledních více než 20 let. Hlavní příčinou je nadměrné čerpání vody, především v zemědělství. Nejhorší situace je na Blízkém východě, v severní Africe a Indii. Vědci varují, že nedostatek vody může ohrozit i produkci potravin. Na východě Slovenska vyhrožoval 18-letý student učiteli smrtí. Při incidentu ve škole držel v ruce nůž. Policie mladíka obvinila a státní zastupce navrhl jeho vzetí do vazby. Podobných případů podle slovenského generálního prokurátora bývá. Nedávno například jiný mladík vyhrožoval žákovi základní školy sekerou. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Žáci v Třebíči mají k dispozici nový domov mládeže v Rotovické ulici. Nabízí 75 lůžek v moderních pokojích s vlastním sociálním zařízením, novými studovnami, společenskou místností nebo kuchyňkou. Jde o jednu z významných investic kraje Vysočina do zázemí středoškoláků. U stavebky vznikají také nové dílny pro budoucí zedníky a hotová je rekonstrukce dvora ve školním areálu s parkovacími místy. Jdeme se podívat na dnešní počasí na Vysočině. Ranní teploty i pod bodem mrazu se odpoledne dostanou ke 13 až 16 stupňům a sluníčko, které nás přivítá, vystřídá poměrně velká, ale průsvitná oblačnost.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Taky s Davem, hezké ranko.
9: Krásný čtvrtek.
10: Snídaně šampionů.
9: Tak co, přišla vám už dneska nějaká hlasová zpráva? My za chviličku proberem, proč s nima lidem dochází trpělivost a jaká už je zbytečně dlouhá.
8: To se nenechte ujít a zůstaňte i kvůli další muzice. Miles Smith, tím startuje další hodina, tak pojďme na to, šampioni.
11: Hit Radio Vysočina.

0: Nice to meet you. Parádní Miles Smith na Hit Radio. Dobré ránečko.
1: Znáte ten pocit, když vám na WhatsAppu, Instagramu, Messengeru, prostě kdekoliv přijde nějaká hlasová zpráva, vy se podíváte na tu její délku a zjistíte, že má jako několik minut, jo, a v tu chvíli si říkáte, no tak to je super, to otevřu a tam zase bude, já ti jenom pošlu hlasovku, to bude rychlejší, ale rychlejší pro koho? Protože ten člověk začne mluvit a jo, co jsem to chtěl, no takže, no a teďka se tam rozpomíná. A já tady mám nový průzkum, že fakt 60% lidí přiznává, že hlasovky delší než jednu minutu už prostě ignorujou.
0: Já jsem teda v té skupině lidí, kteří si nepouštějí ani ty kratší hlasovky. Já to nemám rád, já to nenahrávám, já to neposlouchám. A když to poslechnu, tak to je opravdu za delší dobu, protože mě když to někdo pošle, tak se mi to zrovna nehodí si to poslechnout. Takže to nechávám až pak na pospas jako osudu, že si na to vzpomenu a nespomenu. No.
2: Takhle, ty neodpovídáš ani na textové zprávy, takže nemyslíš, že jsi dobrý příklad.
0: To je důležitý říct, to je pak to B, teda děkuju, že jsi v tom nenechal, přesně.
1: Co David?
2: Hele, já hlasovky naštěstí nemám kamarády, který se na nich ujíždějí. Takže mně přijde jednou za čas, tak si ji dám jako přehrát rychle a jde to.
0: Mně přijde hrozně vtipný, a asi jste to viděli každý někdy, jak vlastně drží takhle lidi ten telefon před pusou jako chleba a ve MHDčku nebo kdekoliv, jo, na úřadě a takhle do toho mluví, jo. A pak si říkáš, aha, tak asi nahrává hlasovku. Ten druhý se stejně neposlechne.
1: Já je mám třeba ráda, jo, jakože taky, když přijde dlouhá hlasovka, tak se mi to nechce pouštět a dokážu se vcítit do obou těch dvou stran, ale když je to někdo, kdo je mi blízký, tak ráda uslyším jeho hlas a je mi to vlastně sympatický. Přijdeme si pak takový bližší, podle mě.
0: No tak nás zajímá, jak to máte vy, co vy a hlasovky, jestli je posíláte rádi, nebo jestli byste je nejradši zakázali, tak samozřejmě budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku.
1: Tak jinak.
0: Ať to není moc dlouhý, že jo? Přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud náhodou ty hlasovky rádi nemáte, budeme rádi za SMSky. Teď Bruno Mars, Count on me. 708, hezké ráno zítra.

0: šampionů na Hit Rádiu. Tak co vy? A hlasové zprávy, hlasovky. Bavili jsme se tady o tom, že v jednom průzkumu více jak 60% lidí přiznalo, že pokud jim dorazí hlasovka, která je delší než jednu minutu, tak ji prostě ignorují. Bavili jsme se tady o tom i ve studiu, jestli hlasovky posíláme nebo ne. Já ne, Jasmin?
1: Já jo, ale umím vycítit, kdy je to už dlouhý.
2: Já ne.
0: David ne. Jak to máte vy? Přišla zpráva, třeba od Andrej. Dobré ráno, když mi posílá moje 4letá vnučka hlasovku a říká mi, jak mě má moc ráda až do vesmíru a zpět a jak se těší, až pro ně přijdu do školky, tak to musíte hlasovku milovat. Krásný den, plný úžasných zpráv, Andrá.
1: To jo.
0: To jo. Je teda pravda, že moje dcera mi taky občas takhle pošla hlasovku a je to velice teda milá věc. To si poslechnu rád. Pak tady máme teda spoustu hlasovek. Říkali jsme, ať ta hlasovka má do minuty, takže jsme jich třeba 38 odfiltrovali hnedka takhle z kraje. Tak pojďme na tu kratší od Jarky. 21 vteřin.
3: Krásné ráno, tady vaše věrná posluchačka Jarka, takže já hlasové zprávy používám velmi často, protože já jsem neustále za volantem, manžel je též za volantem a je to vlastně nejrychlejší komunikace, nemusím vůbec koukat do telefonu, tu zprávu vyslechnu a samozřejmě si ji pouštím i rychleji, takže za mě super.
1: Takže tak. Lepší, než si zavolat vlastně.
2: Zrovna jsem tě říct, ještě byste si mohli zavolat, že?
1: No, ale tady si to může pustit vlastně rychlost krát dva.
0: A hlavně ti nikdo neskáče do řeči, to je výhoda těch hlasovek.
1: No, to je, jo.
4: Čauky, takže já si posílám hlasovky vždycky jenom s jednou mojí kamarádkou a to si třeba posíláme 9 minut, 10 strop, protože hlasovka, myslím, má jenom do 10 minut, nemůžeš posílat jako ty zprávy. Takže vždycky 9 minut něco, ale to je fakt jako, že jsme se dlouho neviděli, tak vždycky to si to vypovídáme z těch hlasovek, takže vždycky 9 minut. Pošle mi to a pak další třeba 9 minut a to už je teda hodně, takže já třeba si to přečtu, vidím, že je kolik a pak si to třeba přečtu, když vařím, tak to poslouchám, ale jinak jako si s nikým hlasovky taky nepto a vždycky, když vidím, kolik tam je minut, vždycky říkám, ty krás, říkám, tak to si musím poslat, až třeba budu vařit nebo uklízet, abych to poslouchala, jinak jako ne. Takže zatím, čauky Zuzka.
2: Jsou vlastně nějaký kratší podcasty.
0: Ne, já si říkám takhle, Zuzko, děkujeme za hlasovku, měla minutu, ale já chápu, proč ty vaše zprávy s kamarádkou mají 10 minut, protože to, co jsi nám řekla, šlo říct třeba za 10 minut.
1: No přesně, ale je fakt, že já radši poslechnu 100 krátkých hlasovek, než jednu 10-minutovou, protože už z principu, když zapomenete, co už vám řekli, k čemu všemu se chcete vyjádřit, to prostě nejde se v tom orientovat.
0: Ale vy to takhle máte, prostě vy holky jste tak trošku jako, nechci jako do vás ryba, trošku rozkecen. Maličko, jo. Tak je tady hlasovka taky třeba od Lenky.
5: Krásné, dobré ráno. Já mám hlasovky ráda, já je ráda nahrávám, protože samozřejmě pro mě je to rychlejší v momentě, kdy nemám brýle, takže akorát vidím ten zelený mikrofon tam na tom telefonu, když ho zmáčku a můžu mluvit, protože když nemám brýle, tak nevidím a píšu blbosti. Čau.
0: Jsem vlastně rád, že moje babička, která už teda nežije, že nezažila tu éru hlasovek, protože ona by mi teda, vím, že ona by mi posílala hlasovky. No to by bylo. Hele, přijeď na jídlo, dělej, anebo proč jsi mi nezavolal? Proč jsi neozval? Proč jsi mi nenapsal? No tak, hele, každý ať používá hlasovky, jak chce. Nicméně, podle těch zpráv to vypadá, že opravdu je to ochrana proti tomu, abyste si vyže neskákali do řeči. Nic proti Jasmin. Shabuzi, a bar song, 7 hodin, 18 minut, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity Shabuzi, A Bar Song. No a další parádní muziku pro vás máme nachystanou za malou chvíli. Gigi D'Agostino, L'amour, toujours.
1: Co je Jasmin? Jasmin se mi směje.
2: Ne, já prostě miluju tu francouzštinu.
0: Jako moji francouzštinu. Já miluju ten song, ale v té taneční verzi, tady to tu-tu-tu-ru-ru. Že jo?
2: L'amour
0: toujours, tak za malou chvíli taky doprava a Gigi D'Agostino. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90.
5: Feeling blue without you.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Třebíči v Palackého ulici v úseku mezi ulicemi Zahradní a Luční. Je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. No a v Třebíči ve Vítkově ulici a v ulici Jana Skácela probíhá výstavba kanalizace a vodovodu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: DJ Agostino, L'amour toujours. 7:30, tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno. Za malou chvíli rychlá pětka s čokoládovnou. Janek, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Humanoidní roboti už dokážou běhat, tančit a dokonce předvádět kung fu. Největší výzvou pro jejich další vývoj ale zůstávají ruce. Zatímco pohyb na dvou nohách zvládají stále lépe, jemná manipulace s předměty je pro ně mnohem složitější. Fotbalový klub z Ústí nad Labem nabízí fanouškům doživotní pernamentku za vytetované klubové logo. Kdo si nechá znak ústeckého Viagemu vytetovat na tělo, získá vstup na domácí zápasy zdarma až do konce života. Američtí vědci pokročili ve snaze oživit vyhynulého blbouna nejapného. Nelétavý pták známý jako Dodo zmizel před více než 300 lety. Vědci nyní rekonstruují jeho DNA a doufají, že se jim jednou podaří vytvořit podobného živočicha.
0: Blboun nejapný, dokonalý název.
2: Já myslím, že tady Dodo alias teda blboun nejapný jeden je.
3: Alias hele. Michal.
0: Hele, takže já volám do laborky, že tady dva máme, jo? Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, celý tento týden vám rozdáváme pořádně sladké odměny. Hrajeme o poukaz za 5 000 korun do čokoládovny Janek.
2: Tam už se připravujou na Halloween i na Vánoce. Najdete tam adventní kalendář, na kterém spolupracovala Lucie Výborná. Tak byste chci soutěžit na 777 937

0: 7.35, dáváte si čtvrteční hit rádio, tohle je snídení šampionů a jdeme rozdávat voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka.
0: O ten soutěžíte celý týden, voucher v hodnotě 5000 korun.
2: Jestli si myslíte, že na Vánoce je ještě brzo, tak u Janka rozhodně ne. Už tam pořídíte čokoládový Mikuláše, čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. No a pokud žijete spíš Halloweenem, tak tam mají i sladký strašidelný dobroty.
0: No a voucher v hodnotě 5000 si zasoutěží Tom z Opavy. Tome, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Budeš soutěžit sám nebo tam máš nějaký pomocníky?
3: Ne, jsem tady sám.
0: Dobře, a co ty a čokoláda?
3: Velice kladný a pozitivní přístup, hlavně k Odýškové.
0: Je, no jo. Tak tu tam aj taky. Koukal jsem na e-shop, tak to si určitě vybereš, když se ti zadaří. Tak Tome, pojďme na to, 5 otázek a voucher je tvůj.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejdelší řeka v České republice?
3: Vltava?
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 7x5?
3: 35.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Vyjmenuji alespoň jednoho zvířecího kamaráda medvídka Pů.
3: Jáček?
2: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje oranžová zelenina, ze které se vyřezávají strašidla?
3: V týně?
2: Ano.
0: A pětka?
2: Jak se jmenuje slavná pohádka o chlapci, který navštíví továrnu na čokoládu?
3: Karlíka továrna na čokoládu?
2: Yeah!
0: Tomáši, ty jsi normálně tu továrnu, můžeš udělat u sebe doma, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 do čokoládovny Janek.
3: Moc krát vám děkuju.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač. Ty jsi mi říkal, ještě než jsme byli ve vysílání, že to není možný, že voláme, že se teda jako dovolal, že to vyšlo. Kolikrát jsi to zkoušel, prosím tě, do rychlé pětky, než se zadařilo?
3: No, já mám pocit, já to posílám každé ráno. Poslouchám vás několik let pravidelně. A vlastně vaše rádio pouštím někdy o 5:30 ráno a vypínám ve 3 odpoledne, vyskakuju z auta.
0: Tyjo.
3: Takže skutečně si myslím, že těch pokusů bylo určitě 1000.
2: Ty bláho.
0: A dneska to vyšlo.
2: Šťastný den dneska.
0: To mi vyšlo to. Tak my ti moc gratulujeme, děkujeme za zpříjemnění rána a přejeme hezký čtvrtek. Ahoj.
3: Ahoj všem.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Hezký, tak vidíte, pokud to zkoušíte, třeba to ještě nevyšlo, tak šance vždycky je, tak opět zítra poslední voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: 7.41. Tohle jsou hity Vy, Salany a Stars na Hit Rádiu. Dobré ráno. Jak to vypadá na cestách, to vám řekneme za malou chvíli. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. A taky se můžete těšit na další hity Gracie Abrams, That's All True, taky Nickelback, How You Remind Me, to všechno za malou chvíli tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Já nový plot mám. Jo, já se mám. A nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Super ceny bez čekání na akci.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany. Počítejte s omezením kvůli stavebním pracím. No a na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřena.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Posloucháte Snídaně šampionu na Hit Radio v 7.51.
1: Zajímavá situace se stala v Americe. Našel si tam jeden pán takovou brigošku, takovou bokovku, jo. On si normálně vytvořil playlist s AI songama. No. A vydělal si tím 174 milionů korun na streamovacích platformách, protože tu hudbu si prostě nechal generovat umělou inteligencí. Pak si vytvořil 10 000 falešných posluchačů, který mu to pouštěli pořád dokola.
0: Ano.
1: A takhle on si zarobil.
0: No stále čekáme, kde je ten problém teda.
2: No, dokončí ten příběh, jsem tě říct, já jsem taky čet.
1: Jak dokončí ten příběh?
2: No, jde si sednout do vězení, ne?
1: No to jo.
0: No ale, a za co?
1: No jde bručet na 18 měsíců, ale tobě to přijde v pohodě.
0: No v pohodě, no tak našel díru na trhu, ne?
1: Je fakt, že jako takováhle brigoška za 174 milionů, hele, 18 měsíců to asi přežiješ v tom vězení.
2: Taky jsem si to přepočítal a říkám vlastně si, kdyby mi to někdo nabídnul takhle.
0: No vlastně, jak se jmenuje ten nástroj na to dělání hudby, to je Suno, no? Nebo... Tak, kdybychom se tady náhodou s Davidem ke konci měsíce neobjevili, tak se na vás budeme těšit za rok a půl. Alex Moreno, Ordinary, další hity pro vás. Taky Daddy Yankee a Snow do 8 a pak David přidá jeho možná poslední zprávy. Hezký ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Adoptujte si strom a pomoct.

0: Nedostatek vody navíc výrazně oslabuje lesy. 19-letá dívka na Moravě podvedla desítky lidí při nákupech přes internet, zboží si osobně převzala, ale nikdy za něj nezaplatila. Nejčastěji šlo o mobily, notebooky nebo další elektroniku. Celkem způsobila škodu téměř 600 tisíc korun. Policie ji obvinila z podvodu a hrozí až 5 let vězení. Babí léto v Česku ještě nekončí, zítra bude slunečno a teploty vystoupají až k 19 stupňům. O víkendu dorazí ochlazení a místy zaprší. Už příští týden se ale vrátí slunečné počasí s teplotami kolem 15 stupňů. Rána zůstanou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Učitelka ze Štuku na Havlíčkobrodsku slaví mezinárodní úspěch. Kristýna Douchová získala ocenění Amazing Teacher za výuku dětí v oblasti rozpoznávání příznaků cévní mozkové příhody a poskytování první pomoci. Její práce zaujala na mezinárodním summitu programu Hrdinové FAST v Bratislavě. Znalosti, které mohou zachránit život, pak děti předávají i svým rodinám. Kraj by rád zdravotní osvětu rozšířil mezi starší studenty a středoškoláky. Na Vysočině ráno pozor na mráz, oslňovat nás bude taky sluníčko. Odpoledne se ale schová za velkou průsvitnou oblačnost a teploty se zastaví na 13 až 16 stupních.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Dobré ráno.
3: Krásný čtvrteční den.
7: Snídaně šampionů.
6: Atmosféra ve studiu je dobrá.
0: Je čtvrteční.
3: Je čtvrteční takzvaně.
6: Tak jsem zvědavý, co nás čeká zítra. Teda v páteček, zítra pátek už konečně.
3: Ta bude páteční.
6: To je bomba. Tak my vám přejeme hezké čtvrteční ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A taky parádní hity The Weeknd. Tím startuje další hodina.
4: Hit Rádio Vysočina.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 8 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno. Dámy a pánové, největší kancelářská drbárna je v ohrožení.
1: Jaká?
0: Firmy totiž začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru. Takže v práci nám začíná být trochu těsno. Prostě sledují zaměstnance, kolik času strávíme na rauch pauze.
1: Já musím říct, že my tři jsme tady v pohodě, že vy si pro kafe ani nechodíte, já se ho dám před vysíláním a pak už jsem v pohodě.
0: No,
1: takže my se tam jako nescházíme, ale...
0: Já teda taky neodcházím vlastně ze studia, což tady musíme říct, David si pochvaloval asi před hodinou, říká, že je strašně rád, že tady s ním zůstáváme, protože to se tady nedělo.
2: Ano.
0: Ano. Ne. No, ale co si vzpomínám já teda na svoji ještě jinou bývalou práci, tak tam byly rauf pauzy každou sudou hodinu. Jo, takže vlastně, že v 8, 10, ve 12, ve 2 a vždycky v tu sudou hodinu vlastně se celá ta firma, to byla jedna logistická firma, tak celé to sídlo té firmy se vždycky přesunulo zevnitř ven.
1: A tak mně přijde vždycky nefér, když já jakožto nekuřák, tak vlastně mám vůbec nárok na tuhle tu kouřící pauzu?
2: Ne. A to se dá vyřešit, prostě začí kouřit.
0: Tak samozřejmě, takhle, to nikdo nedělejte.
2: Mimochodem, já ještě připomenu jeden příklad, jedna finská firma udělala takový experiment, že spočítala, kolik hodin strávil ročně průměrný kuřák na týhle pauze. A byly to tolik hodin, že potom ty, co právě nekouřili, kompenzovali finančně.
0: To je zajímavý.
2: A to je model.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. No tak jak to funguje u vás ve firmě, to dám s vámi dejte vědět, jestli vám třeba počítá zaměstnavatel, kolik času strávíte, nevím, v kuchyňce, nebo kolik času strávíte někde, když jdete ven na nějakou neřest.
1: Nebo jestli máte nějakýho kolegu, který řekne, že jde pro kafe a vrátí se za hodinku třeba.
2: Asi nebuďte slušný.
1: Tak, nebuďte slušný.
0: Nemuseli bychom chodit daleko, že jo? Každá firma má takovýho borce. Tak budeme zvědaví, jak to funguje u vás ve firmě, klidně nám připište i, v jakém oboru pracujete, ať uděláme teda nějaké, jak to s čotnem. 777-937-777, to je číslo k nám, můžete posílat SMSky, zprávy přes WhatsApp, a nebo to nahrát jako hlasovku, chcete-li. Teď hity, Eva Farnamiraj, 808 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: čtvrteční Hit Radio. Minutu před čtvrt na devět. Tak jsme tady řešili to, že firmy začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru, respektive kolik času denně strávíme na nějakých pauzách na kávu nebo na nějaké podobné neřestě. Asi víte, o čem mluvíme. Tak, ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás ve firmách a napsal nám třeba Roman, dobré ráno, tak na toto téma jsem opravdu zvědavý, beru popcorn, židli a čekám, co bude. Já osobně bych nesl, aby mi někdo diktoval, jestli můžu jít na záchod a jak dlouho tam mám být a nebo co. Cokoliv jiného. Přeji hezké ráno, Roman.
1: Tak se na to pojďme podívat. Tak Eva píše, dobrý den, pracuji jako knihařka v chráněné dílně. Moje šéfová to neřeší. Udělám si kafe, strávím v kanclu, kde je kávovar asi 10 minut a jinak pořád pracuju celý 4 hodiny, protože se u nás více nedělá. Mohu pracovat maximálně 6 hodin, mám invalidní důchod.
2: Tak možná proto to ta šéfová neřeší, protože tam je jenom vždycky pár minut, kdyby tam vysedávala díl.
0: Já si myslím, že je dobrý v těchto případech a ne, že bych mluvil z vlastní zkušenosti, i když vlastně tak trochu jo, je dobrý se zašít někde a nebejt úplně na očích, jo, to si pak můžeš dát pauzičku, jak dlouho chceš. Nikoho nenavádíme samozřejmě. Pojďme na hlasovku od Moniky.
3: Dobré ráno do rádia, já jsem dělala vedoucí v jedné nejmenované sportovní firmě a vlastně tam jsem to jako já za sebe, nebylo to žádný psaný pravidlo, ale prostě kompenzovala jsem to nekuřákům to volno tak, že vlastně si mohli ještě krom té přestávky, která je vlastně jakoby předepsaná, tak si mohli jít ještě třeba cournout někam po obchodě půl hoďky. Protože já přesně, když jsem to spočítala, tak ty kuřáci za těch 12 hodin tý šichty byly opravdu třeba přes půl hodiny pryč, takže nekuřáci si mohli jít ještě jakoby na půl hodinovou pauzu s tím, že si nikdy nic nezaznamenávali, prostě jsem o tom věděla. No, takže tak, bylo mi jich líp, já jsem sama nekuřák. Přišlo mi to taky nefér. Takže za nás takhle. Tak se tam mějte krásně. Monika.
0: Já jsem si představil, jak to u Moniky bývalý práce vypadalo, jo? Že ho scháněli někoho Karla, jo. Prostě, kde je Karel? No co, kde je? Vy tady hulíte, tak šel do kina. Ne? A nějaký film? Na Tanec vlky, má to 4 hodiny. Takhle, dokud to není ve fázi, že ti šéf nesedí za dveřma od záchodu se stopkama, tak je to cajk. Je to cajk. I tohle je cajk. Lost Frequencies, Ellie Due, Back to You. Hit Radio, čtvrt na 9 minut, tak tomu hezké ráno.

0: Los Frequency se liduje X Ambassadors, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po čtvrt na devět a vy nám děláte obrovskou radost.
1: A to zase jo.
0: Obrovskou radost. Nám tady přišla krásná hlasovečka, která se netýkala tématu, které jsme řešili předtím, ale přišla úplně tak jako mimo téma. Od Andrej, tak jestli ji můžeme pustit.
2: Ahojky rádio, ahojky posluchači, já jenom chtěla jsem vám vlastně poděkovat, protože poslední dny to stojí za... Tak já jen když si pustím rádio, prostě já slyším vás tam tři, tak je to vlastně, vždycky mi zlepšíte náladu, no, tak je to takový fajn, takže asi děláte svou práci dobře. Takže hezký ráno všem, děkuju.
0: Jak asi?
3: Tak tohle jste... Tohle jsi tady dělal celý ráno s umělou inteligencí, Michale.
0: To je hezký.
1: Je to fakt moc hezký, strašně hezky se tohle poslouchá, takže to děkujeme hezký. A jestli je teďka špatně, tak bude to dobrý zase.
0: Je hezký mít jednoho posluchače, který nás fakt miluje.
1: Jo, ten jeden za to stojí.
0: Vy jste naši miláčkové. Všichni, kdo nás ladíte a posloucháte třeba od 6 do 9 celý ráno, anebo jste se stavili jenom na chviličku, milujeme vás. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za chvíli další skvělý hity a taky pro vás, kdo řídíte, kdo jste za volantem i aktuální doprava. Tak díky a hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřeba.

Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny k nám dorazila informace o srážce s lesní zvěří, za Brtnicí směrem na Jihlavu srazilo osobní auto zvěř, dejte pozor. No a na trase z Rosic na Třebíč u odbočky na Studenec, dejte pozor na sraženou srnu na silnici.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Saxo Beat, Alexandra Sten, Hit Radio v 8.32. Je tady Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejlepší písničku nultých let naspívala podle nového žebříčku Amy Winehouse. Na předních příčkách se umístili také Coldplay a Eminem. Britský deník The Telegraph vybral jako vítěze její hit Rehab z roku 2006. Khloe Kardashian přiznala, že už téměř 4 roky neměla sex. Hvězda reality show tvrdí, že po tak dlouhé době na intimnosti člověk přestane myslet. Její přiznání šokovalo i blízké přátele. Dvě nejvyšší stavby Česka čeká v nejbližších dnech demolice.
0: No počkej, tak to pustím něco jiného.
2: Jde o 355 metrů vysoké rozhlasové vysílače v Liblicích, které přestaly fungovat loni. Po jejich odstřelu se nejvyšší stavbou v zemi stane vysílač Krašov na Plzeňsku.
0: Já budu asi plakat. Já jsem úplně dojatej, čověče. Já jako chápu, že pro někoho z druhé strany republiky to je jenom vysílač, ale pro mě jako velká srdcovka.
3: Jako kdo si myslíte, že Michal teďka kecá, tak bohužel ne. On nám tady od té doby, co se dozvěděl, že to půjde dolů, tak nám o tom říká každý den.
2: Každý den fakt tam jezdí.
3: Jo, a každý je ráno
0: tak,
3: trpí.
0: Je to tak. Já si říkám, člověk vlastně za ty léta, co okolo toho pravidelně jezdí a svítí ti to na cestu, tak si na to nějak zvykneš a vlastně zjistíš, že i kus železa může mít jako svoje místo v srdci.
3: My se mu tady trošku smějem, ale...
0: ale no nic, já bych normálně plakal asi. Ale podle nějakých nevěřených informací by to mělo jít zemi dneska, tak uvidíme. Já tam jedu a asi to hořbu, no. Ale pro někoho vysílač, pro mě prostě srdcovka. Pojďme na hity Blur Song 2, jako Liblice B. 8.30.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů.
1: Kdo máte doma pejska, tak teďka bedlivě pozorně poslouchejte, protože možná toho svýho pejska trápíte, aniž byste o tom vůbec věděli, jo. Odborníci upozorňují, že to naše neustálé koukání se do telefonů může mít negativní vliv nejenom na nás, ale taky na psy, že i těm psům chybí ta naše pozornost, ten oční kontakt, ten společně strávený čas. A opravdu, tak asi něco na to bude, si představte, co ten pes vidí, když se na vás podívá a vidí vás nějakou divnou krabičkou v ruce.
0: My jsou podle mě naštvaný, že nemají svůj vlastní smartphone, do kterého by se mohli koukat, kde by si mohli prohlížet prostě ostatní psy třeba.
1: Fenky nějaký hezký.
0: Třeba Fenečky. Přesně tak. Že by mohli, vlastně kdyby byla nějaká seznamka pro psy, třeba by to mělo úspěch.
1: Dogino nějaký.
0: Dogino. Ale je teda pravda, že náš pes teďka vyletěl, on spinkal, my jsme se dívali na Superstar, jak tam jsou prostřihy Hvězdní pěchoty, tak tam někdo začal opravdu, no, ne zpívat. Takhle.
1: Pět, no, hvězdně, takhle.
0: Hvězdně pět a pes začal má jak kňučet, ne? Takže my ještě než, protože my jsme takový jako kritici doma, já to jako nespívám, tak já vždycky, my to jako skritizujeme všechno.
1: Jo.
0: A ještě než jsem se jako nadech, že něco řeknu, tak Sky, prostě malej pes začala kňučet, ne? A já říkám mojí, říkám, tak, ta má názor, ta má názor. George Ezra Shurgan, za malou chvíli také Offenbach a Norma Jean Martin, tak hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do...

0: 50, Norma Jean Martin a Offenbach.
1: Tohle je Hit Radio. A dneska má přesně 8leté výročí song, kde se celkem 13 interpretů ptá, co bude s námi a naší zemí za 100 let. Hádejte, co je to za song. Jasmin. Jak se to asi bude jmenovat?
2: Ty hele, nechám se podat.
1: Jo? Mm-hmm. Je to za 100 let.
2: Wow. Kdo ví,
1: co
2: bude s námi?
1: A co ti, co teprve přijdou, co o nás budou psát a vyprávět, to přesně. Mimochodem, pochlubíme se, my jsme na to právem pyšní totiž, protože my, Hit Radio, jsme tenkrát byli u jeho vzniku v roce 2018 a vlastně už to není za 100 let, už to je jenom za 92 let. Song to je parádní, tak Jasmin, co si myslíš, co si myslíte i vy, kdo jste u rádia, že tady bude za 92 let, je to teda hodně jako řečnická otázka, to
2: hele,
1: máme rádi.
2: My jsme se zrovna bavili s přítelem o tom, jak jsme koukali na film Demolition Man a jak tam jako bylo už velký sci-fi, to, že jsou auta na autonomní řízení, teďka už je to tady, je to jenom pár let od toho filmu de facto, takže co bude za 100 let, jo, kdo ví?
1: Takhle, já jsem říkal, že to byla taková jako řečnická, protože samozřejmě nám všem asi může být takovou už úplně jedno. Ale song je boží, boží, boží. Tak pojďme si tohle jeho dnešní 8letý výročí připomenout za 100 let na Hit Radio.

0: 7, tohle je Miley Cyrus, Flowers na Hitrádiu a taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit, díky za dnešní ráno.
1: Děkujem za další společný den, je čtvrtek, takže zítra už pátek, víkend, taky už to vidíte a cítíte, ne?
0: To bude velká bomba. No, já se jdu pojít do Liblic, možná se potkáme, jestli to dneska padne stožáry, tak tam budeme koukat spolu a zítra se teda povíme, jaký to bylo. Tak mějte hezký den.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A jak bylo řečeno, páteček, no jo, zítra, tak zvládněte čtvrtek a těšíme se.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si v tuto chvíli dávat nikde nemusíte, protože silnice jsou sjízdné, nikde nemáme hlášené žádné komplikace. Přesto kdybyste o někom nebo o ničem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408, skladové vozy

0: druhotnesuroviny.cz.
1: No, jdeme mrknout na to, jak to bude vypadat. Na obloze ráno bude polojasno, skoro jasno, v údolích lokálně mlhy, které dopoledne se rozpustí, během dne bude oblačno, jen výjimečně může být polojasno a teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
1: 9. hodina za námi, Milan Řezníček na celou Vysočinu přeje fajn poslech s námi, no a teď už otevíráme společnou hodinu s Miley Cyrus.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Krátce po 9. hodině na Hit Rádiu Vysočina Passenger, hezké dopoledne, je čtvrtek a já mám pro vás skvělou zprávu, víkend už je oficiálně na dohled, ano, jasně, rána venku sice teda trošku zalezají za nechty a podzim o sobě dává vidět, ale když se podíváte z okna ven, sluníčko tam svítí, listí na stromech hraje všemi barvami a to je prostě zkrátka nádhera, tak si užijte tenhle ten parádní podzimní den, uteče to jako voda a zítra touhletou dobou už budeme jednou nohou pěkně ve víkendu. Pohodové dopoledne, ať je nás ladíte, kde nás ladíte, ať se daří ve všem, na co sáhnete, z muziky právě tam, kde nás teď posloucháte, letí Pink.

To byly Calvin Harris, John Newman, jak energetický hit Blame na Hit Rádiu Vysočina. Je čtvrtek dopoledne, jak už jsem říkal, víkend je na dohled, ale přiznejme si, ta pracovní únava už se trošku hlásí o slovo, co říkáte, a proto je právě teď ten nejvyšší čas na pořádnou pauzu a vonavou kávu, tak ať už pijete silné espresso nebo velké latte, na chvíli vypněte a dobejte baterky, o zbytek se postaráme my díky dalším hitům, které pro vás máme. Za chvíli na Hit Rádiu Vysočina, třeba Kamarád.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr.
0: Rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: vás. Váš
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dopoledne při Zítra ráda Vysočina Milan, i dneska po 12 hodině nás čekají srdcovky, což jsou hity vašeho srdce, které jste třeba už dlouho neslyšeli, přesto k ním máte nějaký vztah. Schválně, vsadím se, že tuhle tu 90-kovou hymnu, kterou si dáme za chvíli, umíte zaspívat od první do poslední věty. Natalie Imbruglia si ní v roce 1997 dobila svět. Věděli jste, že tohle to není teda její původní písnička? Je to tak, skladbu Thorn napsala totiž americká rocková kapela a úplně poprvé vyšla dokonce v dánštině pod názvem, který v překladu znamená spálená. Natalie z ní ale udělala nesmrtelný popový klenot, který v rádích milujeme do dneska. Tady je Thorn, více takových hitů dneska po 12. s Jirkou Pelnářem v srdcovkách.

0: Devátá hodina, 42. minuta na Hit Rádiu Vysočina, kapela Jelen. Jediný, co chci, tak jediný, co chceme, aby tohleto babuletní počasí klidně vydrželo ještě nějakou tu dobu, protože sníh a mráz asi nikdo z nás zatím ještě nechce. Díval jsem se na to, jak to bude s počasím vypadat dneska, teda na obloze sluníčko, teploty až do 16 stupňů, podobné to bude i zítra. Pravda, čekají nás chladná rána, kdy to bude klesat ke 3 stupňům Celsia a místy se objeví přízemní mrazíky. No a pokud si říkáte, co přinese víkend, tak v sobota bude krapet zatažená, tu a tam může zapršet, ale teploty do 17 stupňů, v neděli se na obloze sluníčko ukáže a teploty do 15 stupňů. Celzia značka Ideál, vyrazit třeba na houby, co říkáte? No a my vyrazíme za chvíli za další muzikou, Kytlar, Justin Bieber a Stay, také nabídnu třeba Black Eyed Peas a celou řadu dalších hitů. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Hit Radio.

0: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Running. Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 10. hodinou přináším skvělé zprávy, všude tak, jak má hlášené, nejsou žádné komplikace. Přesto, kdybyste o někom nebo o ničem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

Hezké dopoledne, nepřeje zítra Rádio Vysočina Milan. Už jste to slyšeli? Motorky budou létat vzduchem, legendární FMX Gladiator Games, nejstarší a nejbrutálnější freestyle motocrossová show v Evropě, míří poprvé v historii do Jihlavy. Už 12. prosince tuhletu parádu zažije nová horácká arena a vy můžete být u toho. Pokud chcete zažít pořádný adrenalin na vlastní kůži, sáhněte po telefonu a vytočte právě teď 725 44 38 37. Uvidíme, kdo se dovolá, na koho se usměje štěstí.

0: Ano, je to tak, už 12. prosince zažije z Brusunová horácká arena v Jihlavě neskutečný adrenalin, FMX Gladiator Games, budou salta, pyrotechnika, ty nejšílenější triky světových jezdců. Díky skvělému hledišti bude tak téhleté pekelné show blíže než kdy dříve. Čekají vás kousky, které vás nenechají jen tak sedět. Dokonce o vítěze rozhodnete i vy. Proto pokud byste chtěli být u toho a probudit v sobě gladiátora, máte celý tento týden šanci díky naší soutěži. Rozdáváme vstupenky na Facebooku i Instagramu Hitrádia Vysočina, mrkněte tam, a nebo také ve vysílání, kam se po výzvě stačí dovolat a dva lupeny jsou vaše. No a já už zdravím v tuhle tu chvíli, na telefonu by měl být Dalibor. Dalibore, slyšíme se?
1: Slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, zdravím tě, tak velká gratulace.
1: Super, paráda, díky.
0: Ale ty tohle to všechno zažiješ na vlastní kůži. Ty, možná dech se ti bude jakoby úplně tajit, možná se ani nenadechneš. Prosím, co ty a motorky? Máš jakoby nějakou zkušenost, máš doma motorku?
1: Teďko nemám, jezdil jsem dřív, ale teďko nemám na počas vůbec.
0: Aha, a nějaký podobný kousky, který budou vidět v aréně, zkoušel jsi někdy?
1: Ale to radši asi ne, spíš jenom ta silnice a nechám to profíkům.
0: Hele, tak prosím tě, užij si to paráně, 12.12. v FMX Gladiator Games, horácká arena Jihlava, tahle ta podívaná bude patřit i tobě, tak ještě jednou moc gratulujeme, hezký den a budu se těšit zase
1: super.
0: Někdy. Jo, díky.
1: Budu tam, paráda, díky.
0: Ahoj. Díky. No a pokud jste se dneska nedovolali, neměli jste šanci, jak už jsem říkal, na Facebooku, Instagramu Hitrádia Vysočina, nadělujeme lupeny taky a další příležitost bude i zítra po 10.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: co se děje na Vysočině.
1: Dneska od 18 hodin vás čeká večerní prohlídka se zoologem v Jihlavské zoo. K vidění budou hlavně noční zvířata, která přes den nejsou příliš aktivní, třeba poletušky, klokánci, dikobrazy nebo paky. Na nedělní odpoledne vás zvu se svými dětmi do kina na dětskou neděli v Cinestaru v Jihlavě, kde se bude promítat film Ovečka Sean ve filmu Příšera z Mossy Bottom. Začátek programu je ve 14 hodin, proběhnou ovečkové dílny, hry, tombola i malování na obličeji a těšit se na vás budu i já. No a nezisková organizace Střed zve odbornou veřejnost pracující s dětmi a mládeží na celodenní konferenci Digitální svět dětí a dospívajících, rizika prevence a intervence. Akce se uskuteční ve čtvrtek 29. října v Cibíči v sále Hájek. Přihlásit se můžete do 16. října, tedy do tohoto pátku. Více informací i další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. When I was a young

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: 25 kg pri Malexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je čtvrteční dopoledne a my vám na Hit Radio Vysočina zkracujeme čekání na víkend a teď se vrátíme do roku 1984. Věděli jste, že mega hit Radio Gaga od Queenu napsal bubeník Roger Taylor původně jako vlastně kritik u televize? A název tak ten vznikl úplně náhodou, když Taylorovo malé dítě začínalo prý živatlat. Freddie Mercury v tom ale ucítil hit, text doladil, změnil jedno písmeno a vznikla tahle ta nesmrtelná oslava éry rádií. Tak se pohodlně usaďte, dejte volume doprava, protože tohle jsou Queen a jejich Radio Gaga a taková pozvánka na dnešní Hit Radio Classic od 18 hodin, kdy hrajeme to nejlepší z 80. 90. a také milénia. Užijte si to!

0: Shakira a Zoo na Vysočině, 10. hodina 45. minuta, Milan stále přeje vydařené čtvrteční dopoledne. Pokud jste ještě nemrkli do kalendáře, potom je tam dneska napsané jméno Tereza, věřím tomu, že každý nějakou tu Terezu známe, tak na ní nezapomeňme minimálně s gratulací, ať už pošlete SMSku nebo zvednete telefon, zavoláte, i to určitě potěší. Narozeniny má třeba herečka Linda Rybová, slaví třeba i Babič imitátor Petr Jablonský, tak v téhleté společnosti, pokud máte narozeniny nebo svátek, vy všechno nejlepší. A za chvíli gratulantka Eva Farná a bude toho mnohem, mnohem víc. Do 11. ještě nějaký ten hit k dobru dáme. Tak buďte s námi.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 11. hodina se přiblížila, Demilová to se loučí a my míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, i před 11. hodinou přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti původnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
3: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Ve schránce ji tedy nemusí hledat. Omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech má novela, kterou schválila sněmovna. Změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozónovou vrstvu, teď dostane k posouzení Senát. Normu projedná zřejmě v listopadu v povolebním složení. Severní Korea dnes oznámila, že otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být vybaveny ponorky. Oficiální média označila obě střely za strategické. Test, který se odehrál v moři, neměl nepříznivý dopad na okolní země. No a fotbalisté Sparty a Plzně dnes sehrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillestrému a v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Viktoria nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a pokusí se napravit porážku z úvodního kola.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: No a jak to bude vypadat na obloze? Polojasno, skoro jasno, během dne oblačno, teploty 13 až 16, zítra očekáváme polojasno, jasno, po ránu lokálně mlhy, teploty v noci klesnou ze 6 ke 3

11 hodin k tomu 9 minut, ve čtvrtek dopoledne na Hit Radio Vysočina Miley Cyrus a v tuto chvíli byste měli sáhnout po mobilním telefonu, pokud chcete získat rodinnou vstupenku do Robinsona. A víte, cože si Papoušek tentokrát bere sebou na pirátskou loď? Pokud víte, vytáčejte, volejte, protože za chvíli, věřím tomu, někomu z vás uděláme obrovskou radost a vyrazíte do toho největšího parku zábavy a legrace, která na Vysočině je. Teď už Jonas Blue, JP Cooper.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Jonas Blue, JP Cooper na Vysočině dospívali a já v tuto chvíli zdravím Naďu do Rosic. Naďo, hezké dopoledne, ano. Dobrý den.
2: Děkuji vám, také zdravím.
1: Dobrý den, Naďo, jaký máte dneska den?
2: No, sluníčko svítí, tak dobrej.
1: Vy jste před chvilkou komunikovala s manželem, tak typoval bych to, že jste vyrazili na nákup nebo možná do lesa na houby. Jak to máte? Nebo jste doma?
2: My rozvážíme obědy.
1: Jo, vy rozvážíte obědy. Jaký dobroty dneska vezete?
2: No, dobroty moc ne. Tortila je, zelí je, ptáček je.
1: A tak to by se dalo vybrat.
2: To by se dalo vybrat, že jste hodně daleko, no.
1: Tak jo.
2: Tak vám tam klidně dovezali, vy jste hodně daleko.
1: Jo, až takhle. Jo, to jsem nemyslel jako pro sebe, že by se dalo vybrat, ale že si vyberou určitě ty, kterým to jídlo vezete.
2: No to my vozíme pro důchodce a do podniku.
1: Jasně, tak nebudu vás dlouho zdržovat, abyste jim to nepřivezli studený, to by nám dali pěkně za uši. Důležitá otázka, já jsem se ptal, co si papoušek bere na pirátskou loď, abyste mohla vyrazit do Robinsona v rámci naší rodinné vstupenky, tak víte, co to je?
2: Tak dneska si papoušek nese dýni.
0: Vítejte na ostrově zábavy, vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Je to tak, dýňovou polívku dneska nevezete teda.
2: Ne, dneska
1: vezme zelňačku. Zelňačku, no tak to je podobný trošku. Tak každopádně, ta zahře je taky jako dýňová polívka, že jo?
2: No, to víte, že jo.
1: Nadí, velká gratulace, protože vy se podíváte se svými vnoučaty do Robinsona, do Jihlavy. Navíc, kdyby se rádi báli, tak 31. října už po druhé Robinson nabízí halloweenskou přespávačku v Robinsonu. Tak můžu tam...
2: 31. října, 31.
1: října naše spání. Ať tam můžou klidně mrknout, mrkněte na webovky, na Instagram, na Facebook,
2: určitě,
1: přidejte to doma
2: určitě.
1: A oni si s tím určitě poradí. Každopádně mějte se hezky, přeji krásný den.
2: Taky, moc vás zdravím, jste moc hodní, jo?
1: Mějte se naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
1: No tak Nadě má velkou radost, už pokračuje v rozvážení obědu. Vy samozřejmě, pokud na oběd míříte, přijeme také dobrou chuť, ať už máte, co máte. A připomínám, že další nadílka Rodina vstupenka do Robinsona opět příští týden ve čtvrtek po 11. dopoledne.

0: Robbie Williams a Candy na Vysočině 15. října roku 2026. Pozor teď na dopravní omezení v Jihlavě na Peřimovské ulici u Aventinu. Dneska tady totiž platí kyvadlový provoz řízených semafory, a to z důvodu výstavby nové autobusové zastávky, která se vyžádá zábor části vozovky. V místě se mohou tvořit kolony, zejména v dopravních špičkách, takže se nezbyde, než obrnit trpělivosti, a to nejenom dneska, protože výstavba druhé nové zastávky nad kruhovým objezdem je naplánována hned na zítřek. Každopádně, kdybyste měli informace, ať už z místa nebo odkudkoliv jinudy, připomínám naše bezplatné číslo a WhatsAppové číslo 725 44 38 37, kam posíláte hlasovkou informace, které se týkají dopravy. My za chvíli pošleme muziku, budou Linkin Park. Nebo také Poetika, a pak vás budu lákat na víkend, který u nás bude rozhodně stát za to.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: ranní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, kterýmu došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přiřek.
2: Jednou, jo. Já to připomenu, jo.
1: Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
2: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
2: Patek, ale jedna ze zaměstkanin.
3: Zaměstnankyň?
2: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no?
3: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Svrteční dopoledne s Jitrálem Vysočanou utíká jako voda, já mám pro vás skvělou zprávu, víkend už totiž regulárně klepe na dveře, no a s ním i další legendární retro víkend s novým Hitrádiem 90, který odstartuje už zítra, tady v pátek v 15.00. Ještě se na ten nejlepší 90kový hudební stroj času, který vás vrátí o nějaký ten čas zpátky. Navíc pozor, o víkendu budeme hrát o naprosto exkluzivní záležitost. Rozdáme totiž lístky do O2 Areny na koncert ex člena Boyzone, samotného Ronena Keatinga. Sice teda si na něj počkáme až do roku 2027, ale vy ty lístky můžete mít doma jako první už tuhle tu sobotu nebo neděli. Tak nás bedlivě poslouchejte, Retro Weekend startuje zítra v 15 hodin a bude tady celý víkend až do nedělního podvečera. No a tady je taková malá ochutnávka, hit, který zná úplně každý. A Celine Dion ho zpívá v rámci svých pařížských koncertů, kdy si ho společně s ní brouká nebo zpívá celá aréna, což je 40 tisíc fanoušků. Byl jsem u toho v září a jak jsem říkal už několikrát a říkat to budu pořád, byl to prostě zážitek na celý život. My heart will go on, Celine Dion.

0: David Guetta, tedy Swim, Stones and I na Vysočině ve 11:45. Pozor teď na Žďársku na výjezdu z Heřmanova na Skřinářov. Havarovalo tady osobní auto, tak dejte pozor. Kdybyste měli vy jakékoliv dopravní informace, posíláte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37. My posíláme pro změnu za chvíli další muziku, budou třeba Regenbowman. Do 12. než tu bude pravé poledne a vy vyrazíte na oběd nebo usednete k obědu, ještě stihneme něco navíc. Milan se pro dnešek loučí, přeji hezké čtvrteční dopoledne i odpoledne a těším se zase zítra po 9. Ahoj!
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U Jihlavy pozor na omezení na Pelhřimovské. Kvůli pracím tam projedete kyvadlově na semafory. Počítejte tam se zdržením. A práce vás zdrží také mezi Havlíčkovým Brodem a městem Habry. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv Přelci Venková. Suché a naříjen i poměrně teplé počasí bude dál pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném mírném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se budou objevovat mlhy i mrazíky, což ale pro toto období není nic neobvyklého. Omezit použití některých látek v klimatizacích a tepelných čerpadlech má nová novela, kterou schválila sněmovna. Ty změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, dostane k posouzení Senát. Normu projedná pravděpodobně v listopadu v povolebním složení. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58%

zpěvačka, která to naspívala v originále, Chaka Khan. Úplně stejný, co? Já tam taky teda jako upřímně moc rozdílů neslyším, to tak je, ale zase na druhou stranu je to vlastně jako hezký, že je to cover verze od Whitney Houston, ale zároveň to je cover, který je vlastně stejně dobrý jako originál. To je nádhera. Když jsme u těch originálů, tak teď tady mám jeden jakože mega originál z pátý studiový desky Metallica. Metallicu dlouho jsme nehráli na Hitrádiu. V srdcovkách už si to ani nepamatuju a taky na čase, abychom to změnili. Dneska ve čtvrtek, jestli se cítíte v práci, jakože jste zotročení, jo? Pod bičem otrokáře žijete, tak tohle je píseň pro vás, protože tohle je přesně píseň, která se zabývá tématem boje jednotlivce proti snahám těch, kteří ho chtějí zotročit. Tak nedejte se, nemusíte dělat všechno, co vám řekne váš šéf. Mimochodem, Metallica a Whitney Houston tak pojí dohromady hezká věc a to, že na Spotify patří do takzvaného Billion klubu. Co to znamená? Řeknu za chvíli. Teď The Unforgiven na Hit Radio.

0: Tohle už je taky legenda. Culture Club a Karma Chameleon, nebo Karma Chameleon, prostě přesně takhle si to říkáme my. Je čtvrt na jednu a věřím, že Culture Club zítra odpoledne po 15. hodině také nebude chybět v Eteru Hit Rádia, protože zítra ve 3 nám na Hit Rádiu začíná náš retro víkend.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak mimo jiné už zahrála taky Metallica a zaspívala Whitney Houston. A já jsem říkal, že to jsou dva interpreti, nebo respektive kapela a zpěvačka, které pojí takzvaný Billions Club na Spotify. Co je Billions Club na Spotify? No, je to takzvaný klub miliardářů. A znamená to, že jedna skladba má víc než miliardu přehrání. Miliarda přehrání, je to neskutečný. To když si jako spočítáte v rychlosti v matematice, tak kdybyste jednu a tu samou písničku poslouchali pětkrát denně, tak abyste udělali miliardu přehrání, tak byste ji museli poslouchat pětkrát denně 547,5 tisíce let. 200 milionů dní, to je prostě strašně jako nesmysl, to je úplný úlet, takže je vidět, a jenom to dokazuje, jak Whitney Houston a Metallica, jaký to jsou opravdu jako fenomény, obrovský brutální fenomény. Kdo se zatím jako jenom blíží k té miliardě, ještě tam pár set milionů před sebou má, tak to je Sean Paul. A Sean Paul rozhodně patří i do srdcovek tady na Hit Rádiu. Včera takhle dobou jsme hráli Ashra a hitovku Já, kdy jsme vzpomínali především na naše party na střední a vysoké škole. No tak když už teda včera byl Ashra, tak dneska musí být i Sean Paul. Tady je na Hit Rádiu. Srdcovka s

0: ATB na Hitrádiu s hitem Don't Stop.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla pátá srdcovka a přesně tak, jak se tady ozvalo v závěru páté srdcovky Don't Stop, tak ani vy nepřestávejte. Moc děkuju za ty zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777937.

zprávu, že dnešní srdcovky jsou všechny boží, ale ta od Shona Paula, to se mi udělalo obrovskou radost. Tohle je hezký, já to prostě musím přečíst na hlas. Ahoj Jirko, normálně jsem těma srdcovkama posedlej. Toho je tolik, co bych si rád nechal zahrát, ale to už by nebyly srdcovky, ale vypadalo by to, jako kdyby do tebe naházel jednu dvacku za druhou, jako do nějakého juboxu. No tak já budu váš jubox. Ale radši na papírový, já nevím, kam byste mi ty dvacky chtěli házet. Kudy? takže radši papírovky. OK? Co byste chtěli, abych vám zahrál? Už to bylo moc? Já si to nechám radši na středeční ruletu dvojsmyslu. Co byste chtěli zahrát? Co je ta vaše srdcovka na přání? Kdybych fakt jako reálně byl jukebox, a vy byste mohli přijít a teď jste si mohli vybrat tu jednu píseň, takovou tu odchodovku a pak byste šli domů. Co by to bylo? 777-937-777, napište mi nebo pošlete hlasovku. My si dáme tady Ordinary od Alexe Warrena a pak bude srdcovka na vaše přání na Hit Radio. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Alex Warren, System Ordinary, tedy naprosto obyčejný. Posloucháte Hit Radio, které je vždycky ve 12 hodin naprosto neobyčejný.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A to především i díky vám a vašemu výběru v rámci srdcovky na přání. Je mi jasný, že teď sedíte u rádia, stojíte, nebo možná snad i ležíte. To bych vám tak přál po obědě na chviličku, kdybyste si mohli lehnout v klidu u rádia a poslechnout si vaši oblíbenou srdcovku. Každopádně jste teď u rádia a předpokládáte, že možná uslyšíte tu vaši píseň. A nebo si možná říkáte, hele, na mě se určitě nedostane, já to zkouším pořád. Takhle to je. Já se snažím, vždycky se snažím fakt jako vybírat. A dneska, tak vybírám Tomáše. Vybírám Tomáše a s Tomášem musím tady souhlasit, protože ten píše, ahoj, já bych si nechal zahrát píseň, není to tak skvělý hit, ale je to obrovská nostalgie na mladický roky. Zdraví Tomáš, záměrně neříkám jakou píseň, protože přesně o tom ty srdcovky jsou. Je to nostalgie a je to vzpomínka na naše mladistvé roky, mladické nerozvážnosti, dětství, pubertu a na takový ty jako bezstarostný doby a ne, když jsme byli prostě zavřený od nevidím do nevidím v práci, jo. Většinou je to vzpomínka na dobu, kdy jsme si říkali, těším se na to, až jednou budu dospělý a budu si dělat, co chci. No tak teď vidíme, že ta realita je úplně jinde a tak se rádi vracíme tedy nostalgicky do toho minulého a teď vlastně i tisíciletí. Půjdeme na začátek milénia. Do roku 2003. A je to píseň, kterou tenkrát věřím, že jste měli ve svém mobilním telefonu taky. Tomáš už ví, o co se jedná. Je to vlastně jako strašný úlet. Je to úplný nesmysl. Není to tak velký hit, ale jestliže jako něco je definicí nostalgie, tak je to 100% tohle. Mě za to vyhodí. Crazy Frog na Hit Radio. A vzpomínka

Damiano David na Hit Radio, a to přesně ve 3:15. Posloucháte Hit Radio, dnešní srdcovky, tak ty jsou za námi. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Ještě jsem tady našel jednu krásnou zprávu. Ahoj Jiříku, měla bych velikánskou prosbu dneska na srdcovky. Včera se nám narodil náš první vnouček, jmenuje se Teodor, maminka i vnouček jsou v pořádku a zdraví zároveň i právě pro mou mamku. Je to pravnouček, máme velikou radost a přejeme jenom to nej. Tak to je nádhera, to je krásný, tak srdcovku na přání už teď nestíhám, ale můžu to udělat, takže všechny ostatní hity, které budou až do 13. hodiny, tak ty budou pro vašeho vnoučka Teodora a také tedy jako pro vás, užívejte si to. A vlastně, kterou já bych mohl dát za chvíli píseň. Co třeba Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, teď je to party, že jo, teď je to party, musí se to oslavit, tak ať ten klub ví, do čeho jde, že život je prostě fakt jedna velká sranda, když se bere pozitivně, tak ať si ho užije. Za celý

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Záveru čtvrtečního poledne na Hitrádiu zpěvačka Pink. Máme pro vás aktuální informace ze světa, z domova a také ze silnic. Jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U Heřmanova na Žďárskou pozor na nehodu osobáku, řeší to tam policie. A na kilometru 129 ve směru na Brno máme hlášené odstavené vozidlo. Tak opatrně na cestách a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: trenirkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš.
6: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Senátní volby pokračují už zítra. Ve druhém kole se voliči vrátí k urnám, aby rozhodli o obsazení zbývajících senátorských křesel. Právě druhé kolo tradičně provází nižší účast. Vysvětluje politolog Jan Kubáček.
9: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
8: Volební místnosti budou zítra otevřené od 2 odpoledne do 10 večer a v sobotu mohou voliči přijít od 8 ráno do 2 hodin odpoledne. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z evropské rezervy a peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už na střední škole. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů, založených na nadsázce a recesi. Fejetony psal pro časopisy a vydával je také knižně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Vítěz voleb v Třebíči uskupení Pro Třebíč chce ve městě vytvořit koalici s hnutím ANO a uskupením Živé město. Na většinu 27 členem zastupitelstvu to ale nestačí. Podle lídra Pro Třebíč a starosty města Pavla Pacala budou jednání pokračovat. Očekává, že koalice by mohla být dohodnutá do konce příštího týdne.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Drakato na Vysočině dnes asi moc nebude foukat, má jen slabý vítr, ale teploty stále nad poměry, naměříme 13 až 16 stupňů a také bude většinou oblačno.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Naše odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, no a dneska tak se přepisovala v Česku historie, protože od dnešního dne už nemáme nejvyšší stavbu v Česku, kterou jsme tady měli dlouhých 50 let. Víte, co to bylo za stavbu? A víte, kolik měřila? 355 metrů. A nebyla jedna, byly dvě. Podrobnosti vám řeknu za chvíli, zatím můžete tipovat, co to asi tak bylo za stavbu. Do té doby tak si dáme hity jako Eva Farna a Mirai, Robin Schulz a James Blunt, anebo právě teď Taylor Swift. Tak, duet nepotřebuje, to se vystačí sama. Tak hezký odpoledne.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, ve 13 hodin a 14 minut posloucháte Hit Radio. Jestli rádi hrajete pub quiz nebo doma máte různé společenské hry, vědomostní hry, tak teď dobře poslouchejte, protože mám pro vás info, který se vám určitě hodí do pub quizů. Nejvyšší stavba v Česku už není v Liblicích. Po cirka 50 letech je dneska zbourali, museli je odstřelit, byly to dva vysílače, pro které se po ukončení vysílání už nenašlo využití. Byly tedy odstřeleny, mimochodem 355 metrů byla vysoká ta konstrukce. Dneska dopoledne po 11. hodině, tak definitivně oba dva vysílače tedy šly k zemi. A teď zůstává otázkou, jaká tedy je teď momentálně nejvyšší stavba v Česku a kolik měří? Víte to? Zkuste si tipnout na 777-937-777. Zkusíme na to dneska přijít. Do té doby tak si dáme další hity na Hit Radio. Za chviličku Neil Diamond.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio. Je čtvrtek odpoledne, tak proč bychom si tady taky nemohli zahrát takový jako malej pub quiz, malou vědomostní hru. Dneska tak jsme přišli o nejvyšší stavbu v Česku po zhruba 50 letech, a to konkrétně tedy o vysílače, které měřily 355 metrů. A tak jsem se ptal, jaká je teď momentálně podle vás nejvyšší stavba v Česku. Tak chodí mi tu zprávy na WhatsApp Hit Radia. Je tady třeba tip na komín chvaletice elektrárny, který měří 308 metrů. Tak to není správná odpověď. Co třeba tady Martina? Myslím, že je to podobný vysílač někde u Plzně, který má asi 345 metrů. Další ahojky, je to Krašov na Plzeňsku, 347,5 metrů. Zdraví Lucka. No, co hlasovky?
1: Já si myslím, že je to bezvěrovský vysílač. Nebo krašovský vysílač vlastně, nedaleko Bezvěrova. Mm-hmm. Protože ten má nějakých 347,7 metrů.
0: Nějakých 347,7. Tak ano, je to samozřejmě správná odpověď. Je to tak, nejvyšší stavba teď od dnešního pravého poledne je vysílač Krašov 347,5. Někdo uvádí celých 7 metrů. Takže je to zase vysílač. Mimochodem, jenom pro srovnání, tak v Brně je nejvyšší budova postavená a tam měří 111 metrů. To je ještě třikrát méně. Tak teď už to víme. Pokud půjdete o víkendu hrát pub quiz, držím palce. My jsme vás tady připravili na Hit Radio. Za chviličku Škvor, Síla starých vín. Mimochodem, Škvor dneska vydává novou desku, tak si dáme ji tady u nás na Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádiu.
1: Proč ne? Dneska tahle parta vydala novou disku po 3 letech.
0: Je to jejich 12. studiové album a dostali i hezký nápad se sběratelskou edicí vinylu. Udělali limitku, kde je mimo jiné, tedy barevný vinyl, fotka s podpisem i plakát. Za mě super. Skvělý, že se kapely obecně vrací k vinylovým deskám. Má to kouzlo, když si na tu hudbu můžete tak trošku šáhnout, jo? A mě třeba osobně ten zvuk z gramofonu baví víc. Tak pokud nemáte žádný plány k Ježíškovi, ještě nemáte žádný nápad, o co byste si napsali k Ježíškovi, tak za mě jako gramofon, nemusí to být za nějakou úplně nesmyslnou raketu, ale klasický gramofon je podle mě jako super, super nápad. Tento víkend na Hit Rádiu, vlastně od zítřka od 15 hodin až do neděle do 18 hodin, vám budeme hrát víceméně hity z gramofonů. Čeká vás retro víkend na Hit Rádiu. Se nemůžeme dočkat a věřím, že nebude chybět ani Ronan Keating.

taky slyšeli, značka chipsů Pringles spustila bizarní kampaň, která kombinuje doživotní rentu a pohřební služby. Jo. V rychlosti. Prostě vyhlásili soutěž o zásobu chipsů na 200 let. Na 200 let, to znamená pro několik vašich generací. Jo. Ale má to jeden háček, ze kterého vlastně mrazí. Musíte souhlasit s tím, že když vyhrajete,

skvělý, ale co je na tom úplně jako nejděsivějšího je, ten počet zájemců, jako obrovský počet zájemců. A člověk vlastně jako ten, který to jednou vyhraje, tak po každý vlastně, když si bude dávat tady ty bramburky z té ikonické plechovky, tak vlastně si může jako uvědomit, že celý život už bude jíst čipsy rovnou ze svojí urničky. Takovýhle světě my tady žijeme. Co si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme za chvilku další hity. Do 14. hodiny stihneme například Lady Gaga. Hitra.

0: Happy time.
1: Zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
2: Jednou jo.
3: Já to připomenu, jo.
1: Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
3: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
3: Patek, ale jedna ze zaměstnankyň. Hele, já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no?
4: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
5: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: mezi 13. a 14. hodinou patřil Rihanně, hned ten první, pak bude mít Rimon. Supergirl na Hit Radio. Naše Supergirl, Superwoman, bude mít za chviličku nejnovější zprávy. Lucie už je připravena, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme omezení u Jihlavy na Pelhřimovské, kde řidiči projedou pouze kyvadlově na semafory. A pozor stále také na odstavené vozidlo na dálnici D1 na kilometru 126 ve směru na Brno. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Autošpinář Jihlava. Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy zájem. V pořadu Sorry, jako to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 lidí, více než 3/4 tvoří sebevraždy. Počet těchto nehod ale klesá, to potvrzují statistiky správy železnic. Doplní je mluvčí Nela Frýbová.
9: Počet úmrtí na železnici letos klesl o pětinu. Od začátku roku do konce září zemřelo 129 lidí, ve stejném období loni to bylo 161. Největší podíl na tom má úbytek sebevražd.
8: I proto můžeme na nádražích najít přibývající cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Dnes je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupectví přináší 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Detaily najdeme na webu akce. Teď se podíváme k nám.
1: U Maršovic na Žďársku vyrostou nové stromy, sázet je tam chce z dobrovolníky sdružení Krajina, která stromy na Vysočině sází už 30 let. Lidé se mohou zapojit 31. října a pomoci vysázet asi 70 stromů. Lemovat mají cestu mezi poli na pohledec u Nového města na Moravě. Cílem je vracet do zemědělské krajiny prvky, které v ní bývaly běžnou součástí.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Ráno mrazy, odpoledne teploty 16, zítra až 18 stupňů a zatímco dnes i v sobotu zůstane nebe nad Vysočinou pod mrakem, zítra se vyjasní a po celý den si budeme užívat sluníčka.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že u toho posloucháte Hit Radio. Máte pocit, že vás nikdo neslyší? Máte pocit, že nikoho nezajímá váš názor nebo že se musíte prát o své slovo? Tak to posloucháte správné rádio, protože vždycky takhle ve 2 hodiny odpoledne máte prostor se vyjádřit i vy. A dneska je čtvrtek, takže nás dneska čeká nepopulární názor. Tak jsem sám zvědav, co mi k tomu řeknete? Dáme jeden hit, pak řeknu nepopulární názor a pak úplně bez obalu se k tomu vy můžete vyjádřit. Vemte telefon, připravte si telefon číslo 777 937 777. Teď Rimon.

0: Dream On na Hit Radio ve 14 hodin a 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Každý čtvrtek tady spolu probíráme nepopulární názory, které prostě já se nebojím říct nahlas, když je takhle někde jako zaslechnu, a na vás je, abyste se k tomu vyjádřili, jestli to taky tak vnímáte, anebo máte pocit, že to je prostě jako blbost. A pro dnešní den.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu. Nemusím se v práci pořád přetvařovat a na každého se usmívat. Když mi prostě není do zpěvu, jak se říká, tak mi není do zpěvu. A platí to i pro děti. Co si o tom myslíte? Je dnešní doba taková, že prostě pracujete a na každýho kolegu se prostě musíte usmívat, že se možná cítíte blbě, když prostě máte blbý názor, blbou náladu a všichni za váma chodí a ptají se, a co tady to, a co ty, a co se děje, tak se pojď vypovídat a tak. Ale ono se vlastně nic neděje, prostě jenom jste vstali levou nohou a prostě máte právo na to mít taky někdy jako špatnou náladu a říct, nechte mě všichni na pokoji, nechte mě bejt, za chvilku to bude dobrý. Co si o to myslíte? Je to tak? 777-937-777 a zároveň mi klidně k tomu napište, jestli to taky takhle máte a jestli třeba i teď máte jako špatnou náladu. A nebo jak si ji třeba zlepšit? No, pojďme na to. 777-937-777. Pojďme se bavit.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Shakira, Shakira a Wyclef Jean na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu, tak to je nepopulární názor, který dneska říkám nahlas a co vy si o tom myslíte? Mirka píše, ahoj, souhlasím a štve mě to, že to tak nejde, v práci se musím na všechny stále usmívat, pracuji jako pokladní a když mám špatnou náladu, tak to nesmím dát znát. Ale je to přeci normální, na mě se tam taky všichni neusmívají. Další zpráva, ta mě jako trošku ne zarazila, ale hele, posuňte sami, jo. Ahoj, tak já to mám obráceně. Jsem smíšek a pořád dobře naladěná. V práci tím naopak asi všechny štvu. A když se někdo mračí nebo je nepříjemný, protože má špatnou náladu, tak ať si to nevybíjí na mě. Pak mi kazí den. Může si mít špatnou náladu doma, ale ať to netáhá do práce. V práci mu neublíží, když bude kolegiální a bude se tvářit normálně. No, to máme tady tu druhou stranu. Co dál? Ahoj, jelikož jsem barmanka, je mít nějakou náladu dost těžké, ale protože k nám chodí fajn lidi a znají mě, tak vidí, že když se usmívám, ale nemluvím, je něco špatně a nechávají mě být. Nevyptávají se. Zdraví si z Hradce Králové, krásný. Jiříko, já si myslím, že každý má nárok na to mít opravdu jako blbej den a blbou náladu, ale když ji jednou za čas mám, tak se snažím, aby to neschytali mý blízcí doma a také klienti v práci. No jasně. Co třeba taxislužba? Někdy jsem tady viděl, tak tady zpráva. Čau, jelikož jezdím taxikem, tak špatná nálada musí jít v autě stranou. Cestující by se strašně divili, co se mnou je, tak to raději nedávám na sobě znát. Tonda. No, to je taky přesně ono, jo. A přitom člověk ale na to taky má právo, ne? Vždyť za tím volantem, pro boha živýho, co každý den za tím volantem, musíte jako taky snášet, protože ne každý jako jezdí tak dobře, jako jezdíte vy. No tak jo, tak co si myslíte dál? Je to tak? Máme na to právo? A měli by to ostatní respektovat? 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: slušný nářez na čtvrteční odpoledne Linkin Park.
1: Nepopulární názor.
2: Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále nepopulárního názoru pro dnešní den, a to, že na podzim prostě mám právo na to mít špatnou náladu a lidi mě mají nechat bejt. Tak podle vás to tak opravdu je? Tady koukám na zprávy, ahoj, mám naprosté právo mít na podzim špatnou náladu i v práci, nemusím být každý den usměvavá, plná energie a ochotná všechno zvládat s přehledem, jsme přece jenom lidinné stroje. Když mám špatnou náladu, neznamená to, že jsem špatná kolegyně, nebudu přece předstírat veselost, když se tak necítím. Pak jsou tady i zkušenosti ze života. Ahoj, no, myslím si, že na to každý má právo, ale lidi to nechápou. Před dvěma měsíci jsem měla blbou náladu, nic se nestalo, jen jsem stala prdkou napřed, jak říkávala moje babi, to si zapamatuju, to je dobrý, ale kolegyně v práci se s odpovědí, nic se neděje, nic mi není, nechtěli smířit a pořád do mě rili, až jsem jim dost rázně řekla, ať mě nechají být. No, co ti budu vyprávět, urazili se a dodnes jsem ta, co dokáže ostatním zkazit náladu, jen pouhým slovem nic. Pa! Děkuju za zprávu. Co druhá strana? Ahoj, od přírody jsem vysmátý pošok, baví mě štvát lidi dobrou náladou a úsměvem, jsem léčený cholerik, umím se ovládat, mám velkou míru trpělivosti, když mě pak ale někdo naštve, tak jsem jak uragán a všichni čučí, že jsem slyšet v práci přestřihali. Taky hezký. Já si myslím, že negativisté budou negativní jakékoliv roční období, občas by bylo dobré neřešit kraviny a užívat každého dne dobrou náladu, přeje optimistka Verča. Verču, děkujeme. Tak to pojďme shrnout, jo? Asi takhle. Máme právo na to mít špatnou náladu a ostatní by to měli respektovat, ale zase, když mám den blbec, neměl bych to dávat přece jako, jak se říká, sežrat všem ostatním kolem, ne? No a ještě jedna věc, za mě teda, občas přijdou domů se špatnou náladou i naše děti, ze školy, ze školky, tak jako rodiče nezapomínejme na to, že to je normální a nechme jim klid a prostor na to, aby se s tím taky srovnali sami.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio s hitem Houdini, ano. Tak to byl kouzelník, který uměl výborně zmizet. Trošku se nám to hodí, když je dneska toho 15. Taky zažíváme jedno obrovské kouzlo na našem účtu, protože ráno přišla výplata a je odpoledne a už tam není. Taky zmizela. Jo, jsou věci, na které se člověk v tomhle světě opravdu spolehnout může. Pravidelně. Tak někdy to chce udělat si screenshot a jenom se podívat, když tam ty peníze jsou, dělat screenshot obrazovky a pak se kouknout třeba za týden a říct si, ty jo, tak takové by to bylo. No, nevadí. Na co se dál můžete spolehnout, tak to je, že od zítřka až do neděle vás na Hit Radio čeká náš retro víkend. A další věc, která 100% platí, je, že v 15 hodin na Hit Radio od pondělí do pátku vždycky začíná spousta zábavy s naší odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Vysočina se chystá na zimu a pneuservisy se pomalu plní.
3: Tak kdy přezouváte na zimní gumy vy? Čekáte na první mrazíky sníh nebo máte přezuto s předstihem?
2: Ano, co u vás vlastně rozhoduje? Dejte nám vědět, napište nám na náš WhatsApp, probereme to už po 3. hodině. 725 44 38 37, to je to správné číslo.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.

takovýhle chraplák mít, no, hned by byl svět veselější. 3:45, posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Belnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show. Až přijdete domů, tak se jenom koukněte, jděte třeba na balkon, podívejte se na fasádu vašeho domu, paneláku, jestli tam náhodou nemáte berušky, není to nic romantického, stovky a tisíce asijských berušek teď pokryly fasády a lezou do bytu, jak jenom můžou. Doslova do písmene berušky tady útočí, tyhle potvůrky teď hledají, kde přizimovat a dorazili právě k nám do Česka. Pokud se ptáte, co s nimi, tak mám tady dvě řešení. To první je, že nazbíráte do krabičky, dáte do ledničky a na jaře potom živé vypustíte. A to druhý je plácačka. Volba je na vás, ale nezapomeňte, že karma je zdarma. Tak se smějte, zítra ve 12 na vás těším tady na Hit Radio a zítra ve 12 opět nebudou chybět srdcovky. Uživejte den!

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Za Jihlavou směrem na Pelhřimov se připravte na kolonu a zdržení. Na Pelhřimovské se totiž pracuje a provoz tam řídí semafory. Kolony se tvoří už od tunelu. A pozor také na odstavenou porouchanou dodávku na dálnici D1 na kilometru 92 ve směru na Brno. Tolik z dopravy, dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: Je 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Pozor na klíšťata. Ani teď na podzim totiž nepřestávají být aktivní, jak potvrdila i čísla z předchozích roků. Třeba loni se od září do listopadu nakazilo klíšťovou encefalitidou přes 160 lidí, což bylo zhruba třikrát více než během jarních měsíců. Podobný vývoj se pak týkal také lymské boreliózy. S bolestí zad se během života setká bezmála 80% Čechů. Problémy s páteří se staly dokonce druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti v Česku a stále častěji trápí i mladé lidi. U příležitosti Mezinárodního dne páteře, který připadá na zítřek, na tento varovný trend upozorňují například odborníci z nemocnice v Karviné. Velký knižní čtvrtek dnes přinese na pulty knihkupectví 15 novinek. Mezi nimi jsou i romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Veřejnost se může s autory novinek setkat dnes od 17 hodin v pražské Berichově vile. Fotbalisté Sparty a Plzně dnes sehrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillstrému a v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Viktorka pak nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši. Zápas na Letné začne ve 18:45. V Maďarsku pak v 21 hodin.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Po ránu dnes na Vysočině mrzlo jen ve velkém meziříčí, jinde byly sledované teploty nad nulou, přízemní mrazíky se na Vysočině mohou a budou objevovat i v dalších dnech. Přes den dnes naměříme do 16, zítra dokonce do 18 stupňů a zamračené nebe vystřídá sluníčko a téměř jasná obloha.
1: Práce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Váťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
8: Přejeme hezké čtvrteční odpoledne na celou Vysočinu. Pneuservisy se tady u nás na Vysočině pomalu, ale jistě plní. Jo, ty termíny, kdy se objednáte, tak se jako prodlužují, kdy vám řeknou, že vám třeba vymění gumy. No tak k tomu se dostaneme za malý okamžik a teď už na startu hned další ty Hozier, anebo...

0: večer na Hit Rádiu Vysočina, tu Sweet, 15 hodin 9 minut. K tomu nevíme, jak to máte vy, ale já se musím pochlubit, já už mám přezuto. Já vím, že je to dost předčasný na to, že hlásí už ještě 18 stupňů, ne-li 20.
1: Nemachruj.
0: Jako. Ale já jsem na to jako pyšnej, protože firemní vůz, co jsem objednával na přezutí, tak mi pán v New Service říká jako, no až někdy 5. možná 10. listopadu, tak říkám, tyjo, už jako máte plno, ale no jo, už to začíná, už je to tady. Tak si říkám, že to letos nějak všechno rychle jako takhle jako běží prostě. Všichni se tak nějak trochu jako zbláznili. A možná taky ne, jo? Možná je to jenom můj pohled a proto dneska jako padne ta zásadní otázka, kdy přezouváte zimní gumy vy?
1: Mára, ten je vysmátej, ten má přezuto. Já jsem zatím stihla si přezout boty z letních na zimní. Jinak co se týče gum u auta, tak tam stále čeká. U nás to má na starosti manžel, takže já vyčkávám, neptám se, důvěřuji.
0: Hele, ale tak to je hezký, že jako nemáš s tím tu starost, že tu zodpovědnost zhodí.
1: No, jasný, vidíš na někoho jiného,
0: to je pěkný. Každopádně, kdy tedy přezouváte na zimní gumy? Máte už přezuto, nebo to necháváte úplně jako běžet? Možná spolíháte na to, že i ta zima nebude taková, jaká by měla být, protože co se budem, zimy taky už nejsou.
1: Ale
0: tak.
1: Mrazy jsou. Ale nás loni docela potrápili.
0: No, zase a pravda, no, přízemní mrazíky. Tak kdy přezouváte? Čekáte na první mrazíky, nebo máte přezuto s předstihem jako já? Co u vás rozhoduje? Dejte nám vědět, pište na náš

0: Mirka Miškechová na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. Přejeme hezký čtvrtek. Přezutí zimní gum 15. října. Těžko říct, jestli je to aktuální téma, já jsem zjistil, že asi ano, protože jsem se objednával do pneu servisu a už mě objednali až skoro na půlku listopadu. Tak kdy přezouváte vy?
1: Lucka nám napsala, jo, heč, já můžu machrovat jako Mára, já už mám taky přezutou, zrovna včera jsme to zvládli, tak u vás dvou, kdo je připraven, není překvapen, možná to máte podobně, ale tohle mě pobavilo a možná to taky tak máte. Petr napsal, já přezouvám, až když mi žena řekne po třetí, poprvý je to návrh, po druhý připomínka, no a po třetí už mám termín v pneu servisu, tak to už musím.
0: Mě napsal kamarád, že nepřezouvá.
1: Ten jede furt na těch jako letních, zimních, nebo jak to má. Oni jsou i oboustranný, nebo jak se to říká.
0: No, oboustranný pásky, no jasně. Univerzální.
1: Celoroční,
0: tak,
1: no. To je ono.
0: No. Ne, tenhle ten jezdí na zimákách.
1: No, tak
0: v letě taky. Musíš opatrně, protože to plave. V zimě
1: je to
0: si musíš hlídat, aby směla nějaký vzorek.
1: Není
0: a on zase,
1: ideální.
0: Jak je přeježděný jako v létě, tak je pak jako tvrdá ta směs. Je to prostě takový, řekněme, trošku hazard, ale ušetříš.
1: No, každý ušetříš. To má nějak prostě, no.
0: Dejte nám vědět, co vy. Za chvilku už Erik Prydz.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Temper City na Hit Rádiu Vysočina o 15:30, my přejeme hezké čtvrteční odpoledne, no a zítra už touhle dobou v plném proudu retro víkend, protože my právě v 15 hodin nejen, že přivítáme víkend, ale u nás taky retro víkend, sobota a neděle bude v rytmu našeho sesterského Hit Rádia, Hit Rádia 90, které už si teď velmi pohodlně můžete naladit prostřednictvím DAB+, a můžeme pak společně všichni jako zavzpomínat na tu dobu, na ty devadesátky, na ty šustákovky, kazeťáky, no prostě jak jsme nahrávali si písničky a byli jsme tak trochu naštvaní, že nám do toho kecá moderátor.
1: Ale nemusíme jenom vzpomínat, můžeme také plánovat budoucnost, protože po celý víkend budeme v rámci retro víkendu soutěžit o lístky na X-Boy Zone, Ronana Keatinga a Foutu Areně. Koncert se sice koná příští rok, ale ty lístky můžou být i krásný dárek třeba k Vánocům. A to není prosím vás všechno. Představíme vám i novou posilu Hit Rádia 90, Lucie Petrákovou, autorku úspěšného podcastu Chumelenice. Takže nejen vzpomínání, ale i skvělá muzika a taky něco navíc už o tomto víkendu.
0: No a proto si dáme právě teď ochutnávku, protože už nechceme úplně jako čekat, je to za dveřmi.
1: Nemůžeme se dočkat.
0: Dáme si jednu topovou záležitost, která do retro víkendu prostě neodmyslitelně patří. Tady už jsou YouTube, Sweetest Things.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už jen do zítřka se může odborná veřejnost pracující s dětmi a mládeží registrovat na odbornou konferenci Digitální svět dětí a dospívajících, kterou pořádá nezisková organizace Střed. Určitě to bude velmi zajímavé, protože se tam budou řešit palčivá témata dnešní doby, jako třeba dopaminové pasti, umělá inteligence, poruchy příjmu potravy a mnoho dalších. Akce se koná pak 29. října v Třebíči v sále Hájek a podrobnosti najdete na webu www.střed.info. A zveme tuto neděli také do jihlavského Cinestaru na dětskou neděli s pohádkou Ovečka Sean ve filmu Příšera z Mazibejten. Program začíná ve 14 hodin a před pohádkou se můžete těšit na tombolu, soutěže i krásné ceny a odměny, kolikrát jsme byli zúčastněni, bylo to moc fajn, tak zveme a další akce máme na webu, tak mrkněte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: D1 stojí, práce stojí, čas stojí, ale naše odpolední show rozhodně ne.

Hlava Farna na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut přesně 16 hodin, za chvilku další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, Zuzka už to ladí, dozvíme se vše, co potřebujeme vědět. No a taky po 16. hodině náš biják, ve kterém dnes hrajeme o 5 lístků do Multikina Sinestar, 5 lupenů. Tak stačí uhádnout hudební ukázku a ty lístky jsou vaše, připravujte telefony, rozhodně se budou hodit. Do té celé Coldplay nebo právě teď Mika. This is

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 106 na Brno stojí v koloně porouchaná dodávka a blokuje levý jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Na kilometru 123 na Prahu se pak připravte na odstavené osobní auto a mezi kilometry 89 a 94 na Brno probíhá ve stoupacím pruhu údržba zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Deváťáci by už měli mít skoro jasno, kam zamíří po základní škole. Třeba na konzervatoř budou muset podat přihlášku už letos koncem listopadu, na ostatní školy pak během února. A novinka se týká jednotlivých přijímacích zkoušek, které proběhnou hned dva dny po sobě, 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Ze zookoutku na Jihlavsku se ztratil serval stepním. Asi 10-kilové zvíře by nemělo být pro člověka nebezpečné. Přesto máme být při pohybu v okolí obce Vápovice opatrní a pokud zvíře uvidíme, máme volat policii. Serval stepní je africká kočkovitá šelma. Vyznačuje se zlatou, černě skvrnitou srstí. Už pondělí se bude v Palhřimovské nemocnici konat den otevřených dveří porodnice. Jak nám řekla mluvčí Alexandra Knapová, vyrazit můžete do pavilonu péče o rodinu mezi 13. a 17. hodinou.
4: Den otevřených dveří je otevřený všem těm, kdo se na rodičovství teprve připravují a chtějí vědět, co je čeká, ale i těm, kdo už porodnici znají a jsou zvědaví, jak se péče o ženy a miminka za poslední roky proměnila.
0: Podrobnosti najdete na webu i sociálních sítích nemocnice Palhřimov. Papež se po operaci zhoubného nádoru plic zotavuje v nemocnici ve Vatikánu. Zatím se léčí dobře a chodí na fyzioterapie. Plíce se po zákroku hojí dobře a rekonvalescence pokračuje podle očekávání.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítřek přinese na Vysočinu sluníčko. Podle předpovědi bude polojasno nebo skoro jasno. Ráno se ještě mohou vyskytovat lokální mlhy v údolích. Teploty se budou točit od 15 do 18 stupňů. A ještě víkend. Sobota přinese 17 stupňů a neděle 16 stupňů Celsia.
3: Vysočina. To jsou kopce, rybníky, D1 a hlavně Marek Grande a Markéta Váďová a vy všichni. Odpolední show Hit Rádia Vysočina právě startuje.
6: Jo, jsme na startu té 16. hodiny a už za malý okamžik náš rádiový biják, ve kterém dnes rozdáme snad 5 lupenů do multiky na Cinestar. Máme připravenou jednu hudební ukázku, jednoduchou si myslím opět. To už tady říkám jako celou dobu a vidíte, jsme najednou rázem na 5 lístcích. No tak uvidíme, držím pěsti. Každopádně za chvilku, až zazní ten správný signál, volejte sem k nám do studia na 725 44 38 37. Tady už Los Frequencies.

0: Kočka dneska vystoupí v Brně. Ano, Anastasia na Hit Radio, Vysočina, 16 hodin 9 minut k tomu. A my otvíráme náš biják.
1: Biják.
0: Biják. Dneska 5 lístků volňásků do Multikina Sinestar, to je jako pořádná dávka, to je pro celou Hujerovic rodinu. A na drátě už připravený Ondra z Chotěboře. Ondro, ještě jednou hezký odpo, ahoj.
2: Ahoj a hezký odpo všem.
3: Ahoj Ondro.
0: Máš Hujerovic rodinu, kolik vás je tam v rodině, hele?
2: Hele, hodně.
3: Ty by se tam nevešli do kina.
2: Že bychom těch lístků potřebovali ještě hodně, hodně víc.
0: Jo, tak nebuď skromnej, no. Jasně.
2: Ne.
0: No. A bude ti stačit 5, jo?
2: A když to nedopadne, tak se vůbec nic neděje.
0: Ok, ok, ale 5 když tak bude dobrý, jo? Bude to stačit.
2: Bylo by to dobrý.
0: Mhm, dobře, tak hlavně, že jsme se na tom shodli. Ale nebudeme to protahovat, máme tady teda hudební dneska filmovou ukázku, my chceme správný název filmu, ze kterého byla. Seš ready?
2: Jdeme na to.
0: Tady to je. Tak.
2: No tak zas tak ready teda nejsem.
3: Tam vypadá, že se přemýšlí na druhém konci drátu.
0: No tak když jsou Hujerovic rodina, tak to teď poslouchá 30 lidí, ty jo, prostě. A 30 lidí
3: Ondro,
0: přemýšlí a píšou mu.
3: Ty jsi tam sám?
2: Ne, jsem tady s přítelkyní, ale,
3: jo.
2: Ale i ta krčí rameny a taky neví.
3: Ondro, pět lupenů, pojď.
0: Já to vidím, jak už tam
2: jako ta přísedně je to strašně, strašně mi to připomíná, ale prostě ze mě asi nic nedostanete.
0: Časový signál.
2: No, tak dáme, necháme to na zítra někomu jiným.
3: No, tak.
0: Tak na zítra, dobře, no, tak hele, ukončujeme. Co se dá dělat? Já jsem si fakt myslel, že to dneska vyjde.
3: A já myslím, že až tě to teď Marek řekne, nebo vám všem, co to posloucháte, že budete vědět hned. No.
0: Holky tady v redakci to věděli hned.
3: Mára to nevěděl.
0: Byl to Dallas.
2: Jo, tak teď už to pozadí, co tam bylo, ta muzika, tak jako určitě jo, no, ale v tu chvíli prostě si člověk nespomene, no, tak
3: nevadí.
2: Nevadí.
0: Ondro, díky moc, zdraví.

0: zdravíme do Chotěboře, měj se krásně, užívej sluníčkového odpoledne a zase někdy příště, ahoj.
1: Děkuju, a vy taky, mějte se hezky.
0: Ahoj, no tak dneska to bohužel zase neklaplo. To znamená, že Míla Řezničku, který zítra vysílá od 15. hodiny, odstartuje víkend, retro víkend a ještě možná někomu nadělí šest lístků.
2: Šest lístků, jako wow, tak zítra buďte rozhodně na telefonech.
0: Ano. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: 5 a zamíříme na silnice. Market hlásí nějaké komplikace.
1: Na silnice? Já myslela, že půjdeme na hokej.
0: No na hokej můžeme taky, ale říkala si, že bude doprava. No, tak.
1: Na dálnici D1 na kilometru 106 ve směru na Brno stojí v koloně porouchaná dodávka. Blokuje tam levý jízdní pruh. Tam počítejte se zdržením, určitě se tam i zdržíte a klidně můžeme jít i na ten hokej.
0: Tak dobře, tak včera, když už jsme teda u toho hokeje, tak včera jako nezapomenutelný utkání v horácké multifunkční aréně. 9 gólů, viď?
1: No, Jihlava rozstřílela Přerov takhle, 9 góly, jako Přerov si ani teda neškrtl, trošku je mi ho líto.
0: No, já myslím, že ta 10 tam nepadla ze soucitu. Pokud se nepletu, tak tu poslední třetinu Jihlava nedala žádný gól, ale mohla.
1: No, jasně, že už jim bylo líto, tak to nedali.
0: Ono už to bylo 9-0 totiž po druhé třetině, víš.
1: Ty brďo, to musel být teda zápas, kdo jste byli, tak jste se určitě velmi radovali a radovali se taky v Třebíči, protože Horácká Slavia pokračuje na vítězné vlně. Horáci porazili Kolín 3-2, tentokrát teda v prodloužení, ale porazili, takže taky krásná zpráva a další duely se hrají v sobotu, Třebíč opět doma, venku Dukla.
0: A za chvilku už Kaskáda.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Hit Radio. Hit Radio.

nejlepší soundtrack pro tvoji odpolední apokalypsu na silnicích. Marek a Markéta na Hit Rádiu Vysočina. Zlepši si náladu.

jednoduše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Ztracený na Hit Rádiu Vysočina, no, Mára Ztracený příští rok bude mít takovou hezkou menší šňůru koncertů ze své domoviny. Takové menší koncerty, soukromé, a jsou už zcela vyprodané.
1: No ty bláho, ten jede, ten je nezastavitelný, tenhle kluk.
0: Je šikovnej. No každopádně, teď otázka jako na dámy, jo. Kdyby za tebou Market přišel je třeba manžel a říkal, hele, chtěla bys vidět pořádnýho šlachovitýho chlápka,
1: no, to
0: tak co mu
1: ty
0: na to řekneš?
1: Jasně, ukaž mi ho, baby.
0: Řekneš, takže ty se budeš slíkat?
1: No, no.
0: To tě nenapadlo,
1: něco, ale jo,
0: chudák,
1: mě
0: toho
1: to
0: teď zabolelo. Ježíš, to mrzí, to mrzí, to mrzí. No my pro vás máme takový
1: tak
0: šlachovitý chlápky, kteří mají dokonce i motorku a umí s tou motorkou neskutečný kousky.
1: No já vím, já bych se na to chtěla
0: motorkou,
1: podívat.
0: Si myslím,
1: no.
0: Jo, nejenom s tou motorkou. Je to akce 12.12. FMX Gladiator Games v Jihlavě, uskuteční se v horácké multifunkční aréně, a tam právě týpci budou skákat třeba, že i 12 metrů vysoko, do toho obří ohnivá show, celý jako jedna velká paráda. Konkrétní informace na fmxgladiatorgames.com a Lupen je stále k dispozici v síti Ticket Portal.
1: A paráda taky je, že tam můžete zavítat úplně gratis, protože u nás na Hit Radio Vysočina soutěžíme o vstupenky, a třeba zítra dopoledne u Milana Řezníčka, nebo taky na Instagramu Hit Radio Vysočina a Facebooku, kde nám zároveň můžete psát, koho byste třeba vzali sebou.
0: Takže zítra poslední Lupeny v éteru, my držíme pěstě a do neděle ještě můžete zkoušet psát ty komentáře a označovat pod Reelsko na našem Facebooku a Instagramu. Držíme pěsti.

0: odpoledne s na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. Dneska je 15. října v kalendáři. Market, víš, kdo slaví svátek?
1: Tereza, jedině Tereza. No. Je to tak?
0: Je to tak, no, Tereza nebo Terezie taky. A zase žádnou Terezii, kromě Marie Terezie, teda jako žádnou neznám.
1: Vidíš, já mám sestřenici Terezku.
0: A Terezii?
1: Jo, Terezi, no, tak to ne, no, Terezu.
0: No, tak dneska Tereza i Terezi je.
1: Tak Terezi jo. Taky neznám.
0: Každopádně Terezek na Vysočině 3844.
1: Zuzka se nám směje tamhle, že jo.
0: Dámy, holky, slečny, užívejte.
1: Všechno nejlepší, holčičky. Hlavně hodně zdraví a lásky, ať vás muži nosí na rukou.
0: To bylo vyznání, to bylo krásné přání. Shakira už za nás.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
1: Reklamy byly dlouhé,
2: no jo,
0: ale z něčeho ty naše moderátory platit musíme. Teď už ale zpátky k Markovi a Markétě. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

Felta Jonas Blue na Hit Radio, Vysočina za chvilku 17. hodina, blíží se to polet na silnice, na počasí, taky aktuální zprávy. No a do té doby servírujeme další hit tady už na pohodu, ale Farben, tak užívejte čtvrteční odpoledne.

0: Na Vysočině na dálnici D1 stále počítejte s tím, že mezi kilometry 89 a 94 na Brno probíhá ve stoupacím pruhu údržba zeleně a mezi kilometry 111 a 113 také na Brno zase údržba části kanalizace. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Nafta bude zítra nejdražší od začátku regulace. V nejvyšší povolená prodejní cena dieslu se zvýší o 14 haléřů na 48 korun a 80 haléřů za litr. Analytici v dalších dnech neočekávají zlevňování pohonných hmot, které zůstávají pod tlakem geopolitického napětí a nejistoty kolem dodávek ropy z Blízkého východu. Jihlavu další 4 roky povede vítězný tým pro Jihlavu, složený z ODS, Lidovců a TOP 09 spolu se starosty a nezávislými. Při dnešním podpisu memoranda těchto subjektů to uvedl primátor Petr Ryška. Hnutí ANO, které bylo poslední 4 roky ve vedení radnice, bude v opozici. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Z Evropské rezervy získají 264 milionů korun a tyto peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady. Už příští týden začne v Jihlavě Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Při svém 30. ročníku nabídne výrazné novinky. Třetina ze zhruba 350 filmů představuje světovou, mezinárodní nebo evropskou premiéru. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.
6: Hlavní soutěžní sekce se jmenuje Opus Bonum. Ta je určená pro druhé a další filmy režisérů a režisérek. A rád bych v ní například vypíchl snímek Mohabbat, Jamese Longiho, dvakrát nominovaného na Oscara, což je snímek z Afghánistánu a je to vlastně obraz té mužské části afgánské společnosti.
0: Festival dokumentů se bude konat od 23. října do 1. listopadu a pokud se ho chcete zúčastnit i vy, máte možnost. Na našich sociálních sítích budeme soutěžit o akreditace.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině bude zítra polojasno nebo skoro jasno, po ránu v údolích místy pozor na lokální mlhy. Teplomír nám ukáže hodnoty od 15 do 18 stupňů. V sobotu pak naměříme 17 stupňů a v neděli 16 stupňů Celsia.
4: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
8: No jo, jsme tady i po 17. hodině, teda jsme. Jeden už se loučí, veď?
9: Zatím jsme tady ve třech, ještě tady Zuzka, ale beru ji za ruku a odcházíme. Máro, měj se krásně. Naše drazí posluchači, taky se mějte krásně.
8: No, Market, pro ní už je to dneska víkend. Ještě o hodinku dřív, ty jo. No, to je prodloužený víkend.
9: To je život, to je život tohleto.
8: Každý by chtěl být zprávařem a moderátorkou na Hit Radio Vysočina.
9: Přesně tak.
8: Měj se krásně, uživej, Market, ahoj.
9: Mějte se taky, ať už děláte cokoliv.
8: Tady už jsou Linkin Park.

iný. Taylor Swift na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut. K tomu, jestli máte rádi pohled na noční oblohu, tak si rozhodně v kalendáři zakroužkujte příští týden, čeká nás totiž další nebeská podívaná. Po té nedávné polární záři, kterou jsem osobně prošvihnul, se můžeme těšit na meteorický roj Orionidy, který je spojený s tou slavnou kometou. Nejlepší podmínky pro pozorování mají být v noci z 21. na 22. října. Takže si rozhodně připravte spousty přání na papírek ideálně, jak se vám to všechno splní. My posíláme další hity takhle ve čtvrtek od Pokej Trajen.

Po čtvrt na šest mi přejeme hlavně pohodové odpoledne, pokud ještě makáte, jo. Ještě doháníte nějaký povinnosti, tak hlavně, ať to rychle utíká. Zahoďte to někam za hlavu. Čtvrtek, malý pátek, to znamená, že už vlastně dalo by se říct, že bychom měli jet v tom víkendovém rytmu. Tak za chvilku od nás Camila Cabello nebo taky Mirai dokola.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
4: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si.

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

vidím nějaký ten drink, dlouhý kouř. Havana, Camila Cabello na Hitrádiu Vysočina o 17:30. Hezký čtvrtek, no a dnešní 18. hodinou opět otevřeme Hitrádio Classic. A až do 21. hodiny si budeme hrát ty největší pecky 80., 90. a milénia. Řekněme, že to může být taková rozehřívačka na ten retro víkend, který se blíží, protože už od zítřejší 15. hodiny až do nedělního večera jen a pouze ty největší hity za posledních 30 let. No a takže si dáme takovou ochutnávečku. Tady tohle už je opravdu velikánská záležitost. 89. rok. A ty na Turner. The best. Tak jdem na to.

0: Oso na Hit Radio Vysočina před 6:15. Dobrá zpráva pro všechny fanoušky Rukly. Prodej vstupenek na listopad a prosinec právě dneska začal. Takže vzhůru na jejich web, hlavně teda do té důležité aplikace, a tam si lupeny ulovit. A já připomínám, že příští týden už to bude vlastně jako rok, co Dukla Jihlavská hraje v nové horácké multifunkční aréně. A na speciální dva zápasy je takový balíček připravený, že se tam můžete právě na ty dva zápasy dostat i třeba za lepší cenu. Více informací právě na webu Dukly, tak zůru na to za chvilku pokáč a nebo taky ping.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Pelhřimovsku mezi Včelničkou a Černovicemi probíhají stavební práce a komunikace je tam uzavřená, tak je potřeba s tím počítat a zvolit jinou cestu. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, no a kdybyste narazili na komplikace, můžete rád vědět ostatním. Dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia. CZ. Hit Radio.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Deváťáci by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Například na konzervatoř musí podat přihlášku už letos koncem listopadu. Na ostatní školy pak během února. Novinka se týká jednotných přijímaček, které proběhnou dva dny po sobě. 12. a 13. dubna. Na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Ministerstvo financí dnes vydalo druhou emisi tzv. Dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně. Ten je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje ministerstvo financí v předvánočním čase. Vláda plánuje zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. Ministr průmyslu Karel Havlíček společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se mělo týkat také pracovníků z Indie. Dnes je velký knižní čtvrtek na pulty knihkupectví, přinesl 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu nebo knižní rozhovory a knihy pro děti a mládež. Detaily jsou na webu akce.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: V průběhu večera a noci většinou polojasno, skoro jasno, k ránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1, místy i přízemní mrazíky. A zítra většinou slunečno, teplo, očekáváme polojasnou a skoro jasnou oblohu, maximální teploty 14 až 19. Při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 12 stupňů.
5: Ladíte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, tak jak jste každý všední večer zvyklí. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

Tohle čtvrteční hit Radio Classic dohrál Robbie Williams. Feel, písnička, která zní jako velké romantické vyznání, ale ve skutečnosti vznikla v době, kdy Robbie bojoval s vlastními démony. Možná právě proto v ní člověk slyší tolik emocí. Mimochodem, Robbie původně zpíval v Take That, ale teprve na solové dráze se z ní stala jedna z největších britských popových hvězd. Teď se ale vrátíme ještě o pár let zpátky, konkrétně do roku 1983. Italský zpěvák Gazebo tehdy natočil I Like Chopin. Přestože se písnička jmenuje podle slavného skladatele Chopina, jeho hudbu v ní vůbec neuslyšíte. Za to pořádnou dávku 80kové nostalgie. Ano, tohle je Hit Radio Classic.

Tohle je čtvrteční Hit Radio. Lucie, Šťastný chlap, kapela, která dokázala český rock dostat do obrovských hal a přitom její písničky pořád fungují, třeba i při obyčejné cestě autem. Tak vás i za volant zdravíme, pokud právě teď tímhle způsobem trávíte čas, pokud už možná taky jste šťastný chlap nebo žena a máte možnost, že míříte z práce domů. Tak ať vám to s námi pěkně utíká, my vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a taky vybrané hity milénia, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dobrý večer přejeme. Tohle byl Tiziano Ferro a jeho Perdono. Jestli jste na začátku nového tisíciletí poslouchali rádio, tuhle písničku jste prostě nemohli minout. Tiziano s ní prorazil daleko za hranice Itálie a dokázal, že italština může v popových hitparádách fungovat úplně stejně dobře jako angličtina. A teď nás čeká další velký hit, tentokrát z roku 1991. Emigrant a Baby Baby. Zajímavé je, že inspirací pro tuhle zamilovaně znějící písničku nebyl žádný nový vztah, ale její malá dcera Miley. Amy ji napsala jako vyjádření mateřské lásky, takže až ji budete poslouchat, možná ji teď uslyšíte úplně jinak. Amy Grant, Baby.

0: Angry Anderson, Suddenly na Hit Radio. Pokud jste kdysi sledovali australský seriál Sousedé, možná si vzpomenete na slavnou svatbu Scotta a Charlene, kterou hráli Jason Donovan a Kelly Mino. Právě tam tahle balada zazněla a získala si miliony fanoušků. Taková televizní romantika 80. let. My pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. I v těch příštích minutách do konce hoďky stihneme ještě spoustu hitů minulosti. No a pokračovat v nich pochopitelně budeme až do 21. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle zní čtvrteční Hit Radio. Pro lepší náladu jsme teď hráli The Police a singlovku Don't Stand So Close To Me. Sting tuhle písničku napsal s inspirací ve své vlastní zkušenosti učitele. Je to tak, než se stal světovou rockovou hvězdou, opravdu učil ve škole. Tak jsme teď nabídli trošku i jeho osobní nostalgie. No a nostalgičtí budeme i v těch příštích minutách na Hit Radio. Teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám dál servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás to nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Mimochodem už zítra na Hit Radio startuje další tradiční retro víkend. Udereme 15. hodiny, vám budeme hrát jenom ten nejlepší výběr hitů minulosti. A to i v sobotu a v neděli i s našimi kolegy z Hit Radio 90, kteří se na vás budou těšit.

jako parťáka pro čtvrteční večer jste si zvolili Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic jsme teď hráli Pecho Boys Opportunities, nebo song známý jako Let's Make Lots of Money. Písnička, která si dělá legraci ze světa, kde se všechno točí kolem peněz, úspěchu a velkých obchodů. No a právě v tom byli Pecho Boys opravdoví mistři, dokázali napsat taneční hit, u kterého si můžete zaspívat refrén, ale zároveň v něm schovali pořádnou dávku ironie. Teď nicméně přijde docela zajímavý kontrast. Od peněz se přesuneme k něčemu, co se za ně koupit nedá. Zdraví, jasná věc. Michael Jackson, Heal the World, skladba z alba Dangerous, kterou Michael považoval za jednu ze svých nejdůležitějších, a její poselství je vlastně docela jednoduché. Tedy něco jako zkusme po sobě nechat svět o něco lepší. Michael Jackson teď pokračuje na Hit Radio.

0: Farao a World of Magic. 90. měli jednu úžasnou vlastnost, stačilo pár tónů ze syntezátoru, k tomu pořádný beat a měli jste refrén, který vám zůstal v hlavě celý týden. Německý projekt Farao byl přesně takovým příkladem Eurodance éry a jestli jste na tuhle muziku kdysi chodili na diskotéky, tak doufám, že vás ještě nebolí kolena. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic, my vám dál budeme nabízet to nejlepší z minulosti. Za chvilku jsme zpátky i s dalšími hity z 80., 90. a milénia.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Otvíráme další 60 minutovku toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal za mikrofonem. Hit Radio. Is this some sort of hip music?

Craig David, Walking Away, tenhle britský zpěvák byl na začátku tisíciletí jednou z největších hvězd britského R&B a garážového roku. Zajímavé je, že jeho debutové album Born to Do It vydal, když mu bylo pouhých 19 let, takže v době, kdy většina jeho vrstevníků řešila školu, on už dobýval světové hitparády. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu, až do 21. večerní vám nabízíme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu, hrajeme vám 80, 90 a taky ty největší hity milénia. Berte to jako takovou malou přípravu na retro víkend, který se už neodmyslitelně blíží. Odstartuje už zítra úderem 15. hodiny a pak až do neděle vám budeme hrát ty největší hity minulosti, tak jak jste třeba v Hit Radio Classic zvyklí.

čtvrteční večer trávíte s Hitrádiem, hrál MC Sar a Real McCoy, It's On You. Tohle je přesně ten moment, kdy na přelomu 80. a 90. let začala taneční hudba dobývat evropské hitparády. A Real McCoy se později proslavil i obrovskými hity jako Another Night nebo Runaway. Teď nicméně trošku zpomalíme, na Hitrádiu Classic se přesuneme do Karibiku, alespoň hudebně, UB40 a Red Red Wine, určitě znáte. Zajímavé je, že tuhle písničku původně napsal Neil Diamond už v roce 1967. Jenže britská reggae kapela UB40 z ní udělala úplně jiný song. No a dokonce ji nenahrála podle Neila Diamonda, ale znala ji od reggae verze Tonyho Tribe'a. Tehdy vlastně UB40 ani nevěděli o tom, že originálem je tedy verze od Neila Diamonda. Tak si teď taky nalijte skleničku něčeho dobrého, pohodlné křeslo a trochu toho reggae. UB40 na Hit Radio.

0: Shimago a Celebrate the Love. Další důkaz, že 90. měli vyrobit taneční melodie, které fungují i po 30 letech. Německý projekt Shimago patřil do éry, kdy evropské diskotéky ovládaly výrazné syntezátory a taky pořádné energické refrény. Tak pokud jste právě teď dostali chuť oprášit staré taneční pohyby, klidně do toho. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, máme pro vás to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to až do 21. ještě něco stihneme, tak si to užijte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: A tohle je všechno. Grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jak jste zvyklí každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Zítra to bude jiné. Zítra totiž startujeme retro víkend už úderem 15. hodiny. Pro vás po zbytek pátku, celou sobotu a neděli budeme mít právě to nejlepší z našeho hudebního archivu. Těšit se na vás. Navíc o víkendu budou naši kolegové z našeho dubového Hit Radio 90. Tak užívejte další minuty a taky ten nadcházející retro víkend ve znamení těch nejlepších hitů minulosti.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
2: I love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

Rádio Vysočina.